0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
3: Metal Parts, výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts, nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.

Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS, s vášní pro lehkost.

0: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. Zvážní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Rádio Kontakt. Hit Rádio Kontakt.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.

0: hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Reco Home. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Reco Home. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
5: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
6: Konečně mám svůj pokoj. Táta prodal dům, kde vyrůstal a pomáhal mu s tím jeden moc fajn pán z realitky. Táta říká, že všechno šlo hladce a že to byl profík. Díky tomu si splnil svůj sen. Má svoji firmu a je i víc se mnou. Hrajeme fotbal a jezdíme na kole. Babička s dědou jsou na něj fakt hrdý.
7: Energie, zkušenosti, výsledky.
8: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
9: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.

0: caffè, per favore?
1: Sì, signora.
2: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrand káva CZ.
3: Centrál Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Centrál Jablonec. Slavte je s námi.
4: Centrál Jablonec, prostě k nakousnutí.
5: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pandoláhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
0: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Uchazeči o střední školu mají druhou šanci. Od dnešního dne se totiž mohou hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Přehled škol, které nabízejí volná místa, můžeme najít na stránkách organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat až 5 přihlášek. 100 až 2 do oborů s talentovou zkouškou a 3 do oborů bez ní. Legendární stanice BBC má nového generálního ředitele. Do čela ikonické veřejnoprávní stanice usedne 57-letý manažer Matt Britain a nečeká ho nic jednoduchého. BBC se totiž nachází uprostřed vlny propouštění a čelí soudnímu sporu o 200 miliard korun ze strany Donalda Trumpa. Čeští hokejisté jsou zpátky ve hře. Nepovedené utkání proti Slovincům odčinili výhrou proti favorizovanému Švédsku. Závěrečná třetina góly nepřinesla a tak svěřenci trenéra Rulíka ovládli včerejší duel 4-3. Zítra je čeká výběr Itálie. A teď už pojďme k nám do regionu.
14: Po odkupu problémové ubytovny Neptun se Jablonec nad Nisou zaměří i na další objekty. Na území města je teď 6 komerčních ubytoven. Jako ubytovny ale podle analýz pravděpodobně slouží i další objekty na území města. Taky Liberec zahájil kontroly ubytoven. Jde o první fázi projektu Dobrá adresa, kterým chce krajské město čelit takzvanému obchodování s chudobou. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno. Odpoledne se pak místy můžou vyskytnout přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia.
15: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Já to vždycky zapomenu dát pryč, když tady jsme sami dva, Davide.
2: Hele, mě připomíná to naše seskupení nějakou rockovou kapelu, jako začíná se nám to tady trošku rozpadat. Jednou přijdeš ty, jednou Jasmin.
1: A jo, tak takhle, já jsem chyběl jednou, Jasmin má absenci dneska a ve čtvrtek. Ona dnešní snídaní šampionu vyměnila za jinou snídaní.
2: Aha.
1: A tu televizní.
2: Dobře, to si budeme pamatovat.
1: Možná dorazí v průběhu. Kdo dorazí, ale určitě na koho se můžete těšit. Dobré ráno vám všem, do nás posloucháte. Je po 8. hodině speciální host kapela Jelen. Máte se na co těšit. Tak pojďme na muziku Charlie XCX. Hit Radio

0: 6 hodin, skoro 6 minut, ladíte úterní Hit Rádio Snídaní šampionů, krásné ráno. A mě by zajímalo, jestli jste udělali někdy něco pro vašeho kolegu. Jen tak, protože ho máte rádi, i když to třeba moc ekonomicky nedávalo smysl. Čemu se směješ, Davide?
1: No já jsem úplně věděl, že to budu mít celý život na talíři. No.
0: Ale tak celý život. Já ti jenom trošku vracím ten pátek. Když jste mi ráno v 8 volali a probudili jste mě po 2 hodinách spánku a ty jsi mi vynadal, že jsem si dovolil tady nebýt, jo. Tak vy jste něco takového udělali třeba jako já tady pro Davida. Davide, kauza skleničky, pojďme to vysvětlit. David si asi 2 týdny zpátky vybral na internetu skleničky.
1: Je to tak. A protože jsem je koupil na takové té bazarové platformě, tak bylo potřeba je vyzvednout kousek od studia, řekněme.
0: No, řekněme kousek. Pojďme říct, kolik ty skleničky stály? 250 korun.
1: Je to tak, i když původní cena je, dejme tomu, kolem tisícovky.
0: Tak, a to jsem chtěl říct, že ono to nebylo úplně kousek od studia, takže 250 korun stály ty skleničky a já jsem 750 korun projel.
1: To by musí být přece na druhé straně Česka.
0: No tak ono to bylo na druhé straně jako města tady.
1: To je pravda.
0: Jo, takže, a ještě zácpy, takže David má skleničku, můžeš zacinkat, máš někde po ruce, prosím
1: dáme
0: tě.
1: Dáme dole.
0: Tak můžete věřit, že David má své skleničky a David má nejšťastnější ráno v životě teďka.
1: Je to tak. Míšo, ještě jednou díky před celým národem.
0: Není zač. No tak, víme, jaké ráno má David. Víme, jaké ráno mám já v klidu a jaké ráno máte vy, to nás zajímá, začíná minuta šampionu za malou chvíli, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud nás posloucháte a co právě teď v 6 hodin a 7 minut děláte. Číslo znáte 777 937 777 a teď další muzika. Tohle je Cyril, hezké ráno.

0: Tambelinin. Tohle je Cyril a taky úterní Hit Radio v 6 hodin a 10 minut s vámi Michal a David. Dobré ráno. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, co právě teď děláte a kde nás posloucháte. O tom bude minuta šampionů, to startuje teď. Andrea České Budějce, právě zaparkováno před kanclem. Dobré ráno, rádio, musím se vám pochlubit. Můj syn včera složil maturitní zkoušku, jsem na něj pyšná, to píše Monika z Varnsdorfu a akorát pije kávu. David dělá pro pekaře opravu, který má pořád málo. Jste super, rádio, děkujeme moc. David Žacléř, na ty jede na školní výlet a Danča do školy, pozdravují vás do rádia, děkujeme. Anička Zavlíčková v Rodu právě teď v 6 ráno se snaží rozlepit oči u hrnku kávy a nerozlít to přitom všude okolo na faktury. Další zpráva. Roman Turnov, ahoj rádio, sedím u kompu a probírám se maily, popijím kávu a poslouchám vás. Tomáš Plzeň řídí tramvaj a nechápe, proč všichni cestující nastupují jen jedněma dveřma. Hezké ráno, šampioni. A taky píše Martin Cerekvice nad Loučnou. Dobré ráno, docvičeno a jedu do práce, mějte hezký den. Cerekvice nad Loučnou. Pane bože, velký vzpomínky.
1: Jak to?
0: Já o tom tu měl letní lásku, čověče. Simona. Simona Pravcová. Už to je teda hodně let zpátky, jo? Myslím si, že už bychom se nepoznali. Ale to bylo velký, Davide. To bylo velký, tak já vám děkuju za vaše zprávy, děkuji i Martinovi z Cerekvice, že mi připomněl letní lásku.
1: Třeba to je jeho současná partnerka.
0: To doufám, že spíte. Tak když tak pozdravuj doma, Martine.
1: Ona bude vědět.
0: Coldplay, Paradise, 6 hodin, 12 minut. Posloucháte Hit Radio. Krásné ránko.

0: Čtvrt na sedm. Dvě minuty k tomu, tohle je Dua Lipa Houdini na Hit Radio. Hezké ráno. Tak co ten hokej včera, co? To byla symfonie. Koukali jste? To byla jízda, co? Naši se na ledě předvedli 4-3 pro nás. Mělo to být teda 5-3, protože rozhodčí se taky předvedli.
1: No, já jsem si říkal, v dnešní době, kdy mají 1000 kamer přímo v hale, ty se na tohle zpětně nepodívají, to je úlet.
0: Já jsem začal doma křičet na tom gauči, nebyl jsem sám, já jsem měl otevřený balkónovky a teďka ono tam evidentně se koukali nějaký další lidi a už je po šestý, už nemůžu říct, jaký slova tam padly, jo, ale asi to nejslušnější je, že tyhle vemena by měly jít pískat maximálně tak okres, jako jo.
1: Hele, já ještě připomenu, že jsi říkal, když jsme prohráli se Slovincema, že jsme vedli do té doby, než přišla k televizoru tvoje tchýně, ta hádám teda včera nekoukala, jo.
0: My jsme tam včera nebyli, my jsme byli u nás doma, okay. My jsme o víkendu byli, o víkendu jsme byli v Krnově, přímo u nich, ale teďka jsme byli doma v Praze. A dopadlo to. Takže dopadlo myslím, to. Myslím, že se nedívala. Takže, dámy a pánové, 4-3. Jsme včera porazili Švédy, nikdo to nečekal. Takhle, možná hokej nesledujete, začnete ho sledovat až ve čtvrtfinále, kdy vás to začne bavit. Já teda nevím, co se stalo, Davide, ale já začal ten hokej sledovat od úplného začátku. Poprvý v životě.
1: Já jsem úplně v šoku.
0: Poprvý v historii. No tak. Kde hrajeme? Zítra?
1: Zítra
0: Itálii.
1: Hrajeme s výběrem Itálie, naštěstí ne ve fotbale, ale v hokeji, tam jsou samozřejmě Italové silnější. Zítra to vypukne v 16:20, ještě připomínám, že jsme v tabulce prozatím na úžasném druhém místě, takže pánové, jen tak dál.
0: To je skvělý, já už jsem chtěl říct, že si Italové namažeme na chleba, úplně jako v pohodě, ale pak mě došlo vlastně v sobotu s tím slovenským, co se tam dělo, tak budeme doufat, že to dopadne, zítra 16:20 faníme.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV. CZ.
9: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
10: Fakt? A kam pojedeme?
9: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
10: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
12: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
13: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. EchoOnline.cz.
14: Randíte?
15: A tohle znáte?
14: Bylo to fajn, ozvu se.
15: Sestěhujem se hned?
14: Zapomněl jsem peněženku.
15: Uděláme si selfiečko?
14: Promiň, volá manželka.
15: Mrkneme do pařížský.
14: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
16: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
17: Elite Date, seznamka pro vztah.
18: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
17: Elitedate.cz.
19: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
20: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matráce, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše pro spánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
21: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
22: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
23: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
24: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze severních Čech hlásíte překážku v provozu na Litoměřicku na silnici 3. třídy u Brňan směrem na Brozany, leží na vozovce sražená zrnka. Dejte tam pozor.
25: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
26: Hit Radio Kontakt.

0: Je přesně 6:30, minuta k tomu. Posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David. A David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Shakira v létě strádat nebude. Španělské úřady musí populární zpěvačce vrátit 60 milionů euro. Soud totiž rozhodl, že v roce 2011 nebyla daňovým rezidentem v této evropské zemi. A teď dobrá zpráva ze světa fotbalu. Na světový šampionát pojede i legendární Brazilec Neymar. Míčového kouzelníka povolali do reprezentace po 2 letech kvůli častým zraněním. Pokud si žena chce udržet muže, měla by mu lichotit. S takovým článkem přišel web novinky.cz. Při lichocení by se ale měla údajně vyvarovat sladkým řečičkám, které nefungují. Veškeré komplimenty musí být upřímně.
0: My tady nemáme Jasmin, Davide, dneska, aby nám k tomu něco řekla.
2: Aby nám třeba dala nějakou lichotku.
0: Aby nám dala lichotku. Stačí ti lichotka od muže?
2: No zkus to schválně, jestli to bude upřímně.
0: Tak to nemám nic.
2: Tak já zkusím tobě dát teda jedno, jo? Michale, ty jsi tak neskutečně vtipnej. Hmm?
0: Škoda, že to taky není upřímný, jo?
2: Bylo to upřímný.
0: Fakt? Jsi skvělý, Davide. Mám tě rád. Meredith Brooks, Bitch, na Hit Radio, hezké ráno.

0: George Ezra, Shotgun, 6 hodin 38 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Michal a David, a pojďte se přiznat, už jste se někde radili s umělou inteligencí o tom, co napsat partnerovi během hádky? Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. To je aktuálním trendem, tak by mě zajímalo, jestli jste to někdy udělali, jestli jste se někdy poradili s umělou inteligencí, pokud jste se hádali s vaším protějškem.
1: Tak
0: to byla otázka na lidi hlavně teda.
1: Komplikované jsou samozřejmě hádky, které jsou live. Protože když na sebe řvete s partnerkou v kuchyni,
0: tak by vytáhnou telefon.
1: Vytáhnou telefon, ještě, Miláčku, co jsi řekla, můžeš si to nahrát?
0: Ale vlastně ona, ta umělá inteligence, dneska ty to můžeš jen tak jako pustit, ona tě poslouchá a jakmile začne něco říkat a ty začneš mluvit, tak ona přestane a začne tě poslouchat, jo. Takže myslím si, pokud by teda ale došlo k nějaké hádce, že umělá inteligence by jako absolutně nevěděla, co se děje, takže v tom je ztracená. Takže je to opravdu, pokud ten pár není spolu, takže ten screenshot si posíláte, jakoby, víš.
1: Prostě online hádka.
0: Prostě online hádka. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili, tady jen tak jako cvičně, tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být: chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, to znamená, půjdeš třeba na pivo nebo do garáže, hele, podepsal ses vlastní ortel.
1: Je problém.
0: Je problém. Další, zpráva od ní. Aha, tak super, užij si to. Chlapská reakce přes AI filtr: díky, ale bez tebe to stejně nebude ono, těším se, až budeme večer spolu. Realita bez cenzury, jo? Překlad textu. Jestli se tam budeš bavit, tak doma neprojdeš ani dveřma. Nejlepší obrana je okamžitě otočit kompliment směrem k ní a nenechat se vtáhnout do argumentace. A teďka, ať nenadržujeme jenom nám chlapům, tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později, nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? V pořádku, pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu. Vlastně říkám se, že to není úplně špatný nápad s tou umělou inteligencí, že to možná dokáže zachránit spoustu vztahů, a já se ptám, kde se dá zaplatit premium.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu.

0: Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
3: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
6: Hele, vyšla nová kaplinka.
7: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
6: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
7: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
6: Jasně, romantický útěk v praxi.
8: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Hit Radio.
15: 3 dny. Jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
16: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
17: Tři čtvrtě na sedm, Hit Radio s vámi, dobré ráno, jak to vypadá na cestách. Informace pro vás, kdo někam frčíte autem, přidáme teď.
18: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte uzavírku na Liberecku v Šimonovicích na Minkovické ulici. Je uzavřena silnice třetí třídy z důvodu prací na vozovce.
19: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
20: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ránko. Global DJs 652. Mimochodem, minulý týden jsme ještě ráno zapínali vyhřívání sedaček a příští týden už budeme v autě pouštět klimošku na max, protože meteorologové hlásí první třicítky.
1: Je to tak, koukám, jak koukám, tak koukám, až do úterý samý slunce, ve čtvrtek trošku ještě zatažená obloha, ale jinak teploty nad 20 v úterý, příští týden dokonce 30 stupňů Celsia.
0: To je neuvěřitelný. A takhle, ruku na srdce, buďme k sobě upřímní, kdo se po zimě vleze do plavek? Já? To nebudu. Já jsem zjistil, člověče, Davide, a my jsme to tady řešili asi 2 týdny zpátky, že mě na váze blikla taková magická hodnota. Poprvé bylo tam 100,4 kilo.
1: Jseš na 3 číslech, no.
0: Jsem na 3 číslech a hlavně mi přijde, že mám o 3 čísla jako menší oblečení. Jako fakt normálně se ty trička a všechny věci se nějak zdrcly. Do kalhot jsem dorost, jo, ale trička prostě to je problém. Co ty? V pohodě po zimě?
1: Ale já jsem furt stejný, takže já jsem v pohodě.
0: Aha.
1: Co mi teda trošku vadí, je, že už nemáme takový to jaro, jak jsme byli dřív zvyklí. Víš, takový jako pohodový kolem 15 stupňů, takový ten přechod mezi tou extrémní zimou a tím extrémním létem.
0: Myslíš takový ten pozvolný nájezd prostě.
1: Přesně tak.
0: Jo? Takže opravdu ze zimy přímo do léta. No hlavně, co nás taky čeká, tak proběhne brutální probuzení grilu ze zimního spánku. To už možná máte taky někdo za sebou. Ty jste grilovali, ne?
1: My jsme sice grilovali, ještě byla docela zima, takže jsme se všichni jako tulili ke grilu, aby nám nebyla zima.
0: Jo, vy jste se zapálili spíš, abyste se ohřáli, ne abyste ho grilovali.
1: Ale byla to pecka a strašně se na to těším.
0: No taky se těšíme. Tak určitě se těšíte i vy, na co se můžete těšit teď na Hit Radio je Taylor Swift, The Fate of Ophelia, no a za malou chvíli taky zprávy v 7 s Davidem. Tak hezké úterní ránko.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
1: Service+.cz.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Evropy míří tropy. Podle meteorologů zahřeje náš kontinent po vládě ledových mužů teplý vzduch z Afriky. Ve Španělsku mohou teploty stoupat až ke 40 stupňům, ve střední Evropě potom budou atakovat tropických 30. Do Česka přijdou největší vedra o víkendu. Nevypadá to dobře, to jsou slova Andreje Babiše na konto návrhů na zrušení poplatků za televizi a rozhlas. Nejen předseda vlády má přitom k plánovaným změnám ministra Otto Klempíře výhrady. Řada úřadů a ministerstev Klempířův návrh zkritizovala jako nekvalitní. Odporné, úplný úpadek, takto hodnotí včerejší utkání našich hokejistů média ve Švédsku. 3 korunky v úvodních 3 duelech vyhráli jediný proti Dánsku. Připomínám, že český výběr se posunul na 2. místo tabulky, hned za vedoucí Kanadu. Další duel Rulíkovy družiny je na programu zítra proti Itálii. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Kvůli havarijnímu stavu rozvodu plynu musí stavbaři v České Lípě znovu rozkopat ulici Prokopa Holého v centru města. Ulice byla uzavřená od poloviny loňského roku kvůli rekonstrukci vodovodu a kanalizace a dostavbě dešťové kanalizace. S opravou plynových rozvodů se nepočítalo. Loni ale došlo k havárii potrubí v tržní ulici, která ukázala, že stav potrubí je horší, než se předpokládalo a je tedy nutné ho kompletně vyměnit. Maximální teploty se dneska na severu Čech budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni. Bude polojasno až oblačno, odpoledne místy i s přeháňkama nebo bouřkama.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
13: Minutu po 7 ladíte Hit Radio, s vámi Michal, hezké ráno, taky David.
14: Hezké ráno.
13: A dnes je výjimečný den pro jednu z nejlepších českých hereček.
14: Ale prosím tě.
13: Dáma s vrozenou grácí, Iva Janžurová, slaví 85 let.
14: Všechno nejlepší.
13: Všechno nejlepší přejeme. No a kdo slavíte dnes, 19. května, taky, tak i vám. Všechno nejlepší k narozeninám. Užijte si váš den, no a užijte si i další muziku. Všichni, kdo ladíte, třeba Činasky, slovenský Klín, hezké ráno.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Pět minut po sedmé si dáváte Hit Radio, Činasky, slovenský klín, hezké ráno. Vzpomenete si na vaše nejoriginálnější lži, kterými jste krmili rodiče, abyste mohli jít na party, zakrýt průšvih ve škole, nebo třeba utratit peníze za blbosti? Asi všichni jsme to dělali, tohle se řeší v jednom příspěvku na Facebooku a nejvíc lajků tam měla lež, schválně Davide, jestli tě napadne, co to mohlo být.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsi to před chvílí řekl.
0: Dobře.
1: Tak si tipnu, spím u kamaráda.
0: Je to tak, mami, spím u kamaráda. Ono ve finále to je, že nespím u kamaráda, že se nebudem učit na maturitu.
1: Že možná nespím vůbec, protože budu celý večer kalit.
0: Řekla, s mami spím u Tomáše, budeme se učit, jo. Přitom Tomáš byl v komatu na diskotéce a my s ním, jo. Tak nás napadlo, že bychom se mohli zeptat vás, jaká byla ta největší vaše lež rodičům, nebo co třeba na vás vaše děti zkoušejí, to bychom chtěli vědět. Je něco takového, co máš, Davide? Ty vzpomeneš na své mládí. Já teda, jestli můžu nejdřív, já jsem vlastně asi nikdy nelhal, protože já bych dostal hrozně v řezubu.
1: OK, tak u mě si trefil jackpot tím spaním u kamaráda. To jsem párkrát použil, vždycky to vyšlo.
0: A kde jsi byl?
1: Byl jsem na diskotéce.
0: Fakt?
1: A nakonec jsem třeba vlastně u toho kamaráda i spal, takže ma to vlastně byla taková pololež.
0: Jo, počkej. Že jsi to vlastně zkombinovala, že si vlastně tak jako úplně nelhal, chápu. No tak pojďte nám dát vidět, vy, kdo nás sladíte. Jaká byla teda ta vaše největší lež rodičům? 777-937-777, nahrajte nám to jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to sem pingněte jako zprávu, no a my k vám pošleme další hity Rehab nebo Rasmus, hezké ráno.
2: Tohle vám hrajeme nově. Rehab.

0: Erasmus and the Shadows na Hit Radio v 7.13. Největší lež rodičům je prý. Mami, budu spát u kamaráda nebo u kamarádky. O tom jsme se tady bavili před chvílí a David říkal, že to naprosto chápe, že to použil. Já teda nikdy, protože jsem se bál, že by se na to přišlo. Takovej strašpitel jsem byl. Nicméně ptali jsme se vás, jaká byla vaše největší lež rodičům, případně co na vás vymysleli vaši potomci. Přišlo od vás spousta zpráv, tak se tím nějak probereme. Řekla jsem, že jdu spát ke kamarádce, která od nás bydlela asi 15 minut a přitom jsem jela za cizím klukem asi 150 kilometrů. Naštěstí se na nic nepřišlo a nic nestalo a s přítelem jsme dodnes. To napsal anonym.
1: Hezky.
0: Terka z Plzně píše, moje největší lež byla, když jsem si na papírek napsala a vytiskla, že jedu na dvoudenní školní výlet a v závorce bylo sebou buřty v závorce, aby to bylo co nejvíce věrohodné. No a pak jsem následně s kamarádkou propařila noc v Plzni v kosmu a pak snídala ty studený buřty.
1: Já jsem se právě chtěl zeptat, co bylo s těma buřtama, tyjo?
0: Dnes jako máma dvou dětí si ťukám na čelo, ale bylo to jeden z těch nejlepších zážitků, věřím. Další zpráva. Mami, v autobuse bylo hrozný horko a mě uschly plavky, jak jsme jeli z bazénu. Tak zakrýval, že vůbec neplaval a plavky na sobě ani neměl oblečené. To napsal Robert. Další zpráva od Týny. Ahoj, nejprve chci poděkovat Davidovi, že obhájil lež spím u kamaráda, taky se mi několikrát použila. Šli jsme s kamarádkou na diskotéku a já pak u ní přespala. Lež to tedy nebyla, to až pak, když se mě mamka zeptala, a co jste holky dělali?
1: Spali?
0: Odpověď klasického pubertáka, dvojtečka. Já už ani nevím, mami. A to vlastně taky nebyla lež, já si to totiž fakt nepamatovala. To napsala Týna. Další zpráva od Míši. Dobré ránko, já jsem teda rodičům kecala téměř denně, ale daleko víc ve škole, protože jsem byla hrozný záškolák. A jednou jsem nešla na praxi a pak jsem učitelce řekla, že jsme autobusem srazili cyklistu a museli jsme čekat na záchranku a policii. Ona mi to samozřejmě nevěřila. A večer to bylo ve zprávách, že se to fakt stalo, ale někde v Čechách. A ona se mi pak omlouvala, že mi nevěřila. A vůbec si nepřišlo divný, že naše škola byla na Moravě a já taky. To je dokonalý. Máme tady hlasovku od Soni a to je zkušenost s její vlastní dcerou.
2: Ahoj, radiáci. Hodně mě to teď pobavilo, sedla jsem do auta a slyším to téma a já jsem si úplně vybavila moji dceru vlastně relativně nedávno, která, když jsem bez zaklepání vešla do pokojíčku, tam byla mlha jak na diskotéce. Dcera úplně v klidu. Vapovačku, nebo jak se tomu říká, prostě tu cigaretku. A tvrdila mi do očí, že je to powerbanka. Já jsem myslela, že se rozkočím jako vsteky, že se mi snaží prostě přesvědčit o tom, že to tak, jsem jí říkala, že je příliš přehřátá na to, aby asi nabíjela a odešla jsem teda s naprostým šokem, že mi vlastně lhala do očí. A do dneška to považuji jako vlastně za naprosto bizární vtip, co ty děti vlastně jako zkoušejí z voka do voka na to, co vymyslejí, že někde jsou, tak to je jenom pro pobavení, jo. Tak hezký den a děkuji, že takhle hezky vysíláte.
0: Děkujeme, to je skvělý. No, tady by se dalo říct, že nabíjela, až se z powerbanky kouřilo teda. Jinak je teda pravda, že tahle výmluva, máme, já budu spát tam a tam, že je tak prokouklá, že tomu pořád prostě ty děti věří, co? Já teďka, když to vím, tak je mi úplně jasný, za mnou jednou přijde dcera a řekne, máme, já spím, teda máme, tati, já spím tam nebo tam, já jí nebudu věřit. Vymyslete si něco lepšího. Tohle už je provařený. Pink! Runaway, tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 7:45, 3 minuty k tomu. Za malou chvíli taky aktuální doprava, tak hezké ráno, zítra.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
2: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
1: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
3: Svegliv Day. Strongmeni, co 400 kg zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliv Day.
4: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
5: Tak to musíme do Spoltexu.
4: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
5: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
4: Tak už pojeď.
5: Spoltex.cz.
6: Zase prasklá stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
7: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
8: Housebrand Café, per favore?
9: Si, signora.
10: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
11: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v jednom jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
16: Trenýrkárna.cz.
17: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenýrkárna.cz, napiš kód rádio a jede to! 30% na všechno s kódem rádio. Dnes objednáš a zítra máš.
16: Trenýrkárna.cz.
18: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
19: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
20: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na trase Zíčína na Turnov za Ktovou. Se kvůli dopravnímu omezení vytvořila asi kilometrová kolona. S menším zdržením počítejte i v protisměru.
21: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
22: Hit Radio Kontakt.

0: Huntrix Golden, 7 hodin 30 minut, neboli půl osmé, jak chcete, posloucháte Hit Radio. Krásné ráno, za malou chvíli soutěž Rychlá pětka o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. Nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Umělou inteligenci bychom neměli brát doslovně, a to především, pokud se chceme radit o svém zdravotním stavu. Existují případy, kdy chatbot místo chemoterapie doporučoval alternativní léčbu. Lékaři radí, abychom s vážnějšími problémy vždycky raději navštívili lidského odborníka. No a u umělé inteligence zůstaneme. Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Ta se podle jednoho z nejbohatších lidí světa odchýlila od původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Podle soudu ale Musk podal žalobu příliš pozdě. Asia Express uzná letošního vítěze. První řadu populárních show ovládla Jelítka, Vavřinec Hradílek a Tomáš Slavík. Celkovou výhru 800 tisíc chtějí věnovat na dobročinné účely.
0: Já teda musím říct, Davide, patřím do skupiny těch lidí, vás posluchačů, kdo jste to nikdy neviděl, ale ty jsi říkal, že tam padla teda výhra kolik?
2: No, pokud jsem se dobře dočet, tak 800 tisíc korun, což jasně mi nepřijde za stolik, když jsem se kouknul zpátky do historie, tak věřte, že vyvolení reality show, která samozřejmě není úplně stejná, ale je v něčem podobná, byla vysílána už v roce 2005 a první cena byla 11 milionů korun.
0: Hezký. Tak Davide, možná bych měl udělat nějakou svoji reality show, že bys to zamás pak.
3: Co ty na to? Co ty na to?
2: To si ještě promyslím.
0: Pojďme soutěžit. Celý tento týden hrajete v Rychlé pětce. Gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, pátek, sobota, neděle 19. až 21. června. Přístup na všechny přírodní tribuny, možnost přecházet mezi sektory a sledovat závody z různých míst. Kompletní program, včetně tréninků, kvalifikací i hlavního závodu. A já se ptám, jestli jdete do toho. Tak pokud je odpověď ano, pište právě teď, chci soutěžit, a koho byste na motorky vzali sebou. A to nám napište na 777-937-777. Teď k vám letí Dan Barta. On má jet na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Dan Varta. On My Head na Hit Radio v 7.35. A pojďme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete v Rychlé pětce o gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. 19. až 21. června se to všechno odehraje a Grand Prix přiveze světovou motocyklovou špičku Marc Marquez, Jorge Martin a nebo třeba Filip Salač. No a o tohle si právě teď zasoutěží Vojta. Vojta, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Zdravíme do nového bodu. Ty jsi napsal, že by si vzal sebou tátu. Jste fandové motorek?
2: Spíše formulí.
0: Tak, hele, motorky ale taky, to... hlavně ať to řve, ne? No.
2: Jo, je to nejbliž dostupný.
0: No tak super, tak Vojto, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, který měsíc v roce je v pořadí 8.
2: Srpen.
0: Přesně tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje žlutý střed vajíčka?
2: Žloutek.
0: No.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Kolik gramů má 10 deka?
2: 100.
0: Bez váhání.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Vojto, který zvíře má na těle krunýř, do kterého se schovává a pohybuje se velmi pomalu?
2: Želva.
0: Ano. A poslední, 5. otázka, která tě dělí od výhry. Jak se jmenuje hlavní město Itálie?
2: Řím.
0: Vojto! Yes! Hele, nemáš tam náhodou taťku sebou?
2: Strejdu.
0: Strejdu? Jo, takhle strejdu. Tak zdravíme strejdu. Jak se jmenuje strejda? Jak se jmenuje strejda? Strejda Petr, o něm měl. Tak Peťo, Vojto, vy jste to zvládli, chlapáci. Vstupenky na Grand Prix, gold vstupenky na MotoGP v Brně, tak ty jsou vaše.
2: Dobře, děkujeme moc.
0: Tak moc si to užijte.
3: Brečí, jo.
0: Je, tak to je hezký, to je hezký. Tak zvládněte cestu, ať frčíte kamkoliv, vstupenky posíláme a zase někde ozvěte. Čau.
2: Děkujeme.
3: Díky.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio Kontakt.

0: of My Life. 7.41, tohle je Hit Radio. Máte rádi jeleny? Skupinu jelen? Tak to buďte u Hit Radia i po osmé. Právě kapela Jelen bude hostem Hit Radia, nebo takhle, alespoň část jelení smečky. Jindra Polák, kytarista Pepa Málek a Adéla Orlová, která hraje na akordeon, zahrají nám taky živě, probereme, co chystají na letošní rok, no prostě je pořádně vyspovídáme, tak těšte se, skupina Jelen po osmé tady na Hit Radiu. Na co se můžete těšit za chvíli, tak jsou další hity Imagine Dragons, taky Offenbach, Norma Jean Martin, no a samozřejmě, tak jak jste zvyklí, přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno sviští.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Jo, ještě beton.

0: směr hydroizolace, o 2 metrech váš cíl je vpravo.
1: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Co to je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.
7: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
8: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
11: Řešení je úvěr od Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit hodně.
11: Řešení je Acema.
10: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
11: Řešení je Acema.
10: A co když potřebuju 20 milionů?
11: Řešení je Acema.
10: A 30?
11: Acema.
10: A 40?
11: Acema.
10: A 50?
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze severních Čech hlásíte neprůjezdnou cestu. Na Ústecku na příjezdu do Dubic směrem ze Stebna probíhají stavební práce a silnice je uzavřená.
13: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
14: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.52, posloucháte Hit Radio a všichni žijeme. Nic se nestalo. O čem se bavíme? O půlnoci nám nad hlavami prosvištěl kosmický šutr o velikosti autobusu.
1: Já jsem tu zprávu taky čet a když psali, že to bylo opravdu zemi blízko, tak jsem si představoval, že to někde třeba i lízlo jako třeba špičku Eiffelovky. Jo. Nakonec jsem se dočet, že to bylo zhruba 90 tisíc kilometrů od Země, což ale je na kosmické poměry opravdu blízko.
0: To jsem chtěl říct, že to je ve vesmíru v podstatě takový, čemu to přirovnat, takový, představ si, že jdeš na nákup někam do hypermarketu a parkuješ, jo, a někdo to dá opravdu jako k tobě, to auto, ty parkování na těsno, dalo by se říct.
1: Příměr.
0: Jo, jenom teda pro představu, měsíce od nás asi 4x dál. Takže všechno to dobře dopadlo a je to vlastně dobře, protože myslím si, že kdyby to do nás třísklo, bylo by to fakt škoda, protože ten včerejší hokej se Švédskem byl fakt dobrý. A představ si, že bychom teďka si nemohli užívat ty emoce. Ty emoce. Miles Smith, 7.53, další muzika pro vás. Hezké ráno.

music is my best.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Prezident Pavel si u veřejnosti mírně pohoršil. Hodnocení hlavy státu se v posledních průzkumech oproti loňskému roku liší o 0,3. V průměru mu tuzemská společnost dala známku 2,9. V hodnocení polistopadových prezidentů mu momentálně patří třetí místo za Václavem Havlem a Václavem Klausem. Naopak jeho předchůdce Miloš Zeman je poslední. Donald Trump stíhá vedle práce amerického prezidenta ještě obchodovat. V prvním čtvrtletí letošního roku strávil na burze hodně času. Obchodoval přitom s cennými papíry v hodnotě 4,5 miliardy korun. Mluvčí Trumpovy společnosti Trump Organization ale trvá na tom, že prezident do investičních rozhodnutí nijak nezasahuje. Vítězství našich fotbalistů na světovém šampionátu nebudou komplikovat jenom soupeři, ale taky počasí. Podle poslední analýzy se až čtvrtina všech zápasů odehraje ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Obavy navíc vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Připomínám, že turnaj začíná už 11. června. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Po odkupu problémové ubytovny Neptun se Jablonec nad Nisou zaměří i na další objekty. Na území města je teď 6 komerčních ubytoven. Jako ubytovny ale podle analýz pravděpodobně slouží i další objekty na území města. Taky Liberec zahájil kontroly ubytoven. Jde o první fázi projektu Dobrá adresa, kterým chce krajské město čelit takzvanému obchodování s chudobou. Na severu Čech bude dneska polojasno až oblačno. Odpoledne se pak místy můžou vyskytnout přehánky nebo taky bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 20 stupni Celsia.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Snídaně šampionů.
5: 8 hodin, 2 minuty, ladíte úterní Hitradio snídaně šampionů. Krásné ráno. To, co jsme slíbili, je tu. Kapela Jelen, dobré ráno.
6: Krásné dobré ráno, zdravíme všechny posluchače.
5: Je tady s náma část Jelení smečky, Jindra Polák, ahoj, Adela Orlová a taky Pepa Málek. Ahoj. Tak my si úplně na start pustíme vaši nejnovější tvorbu Toulaví zpěváci. Může být, pak se o tom něco povíme.
6: Určitě.
5: Tak jdeme na to.
0: Hit Radio Kontakt.

0: Jelen a Adela Orlová na Hit Rádiu. Toulaví zpěváci v 8.05. No a skupina Jelen je našimi hosty. Dobré ránko všem, kdo jste dorazil.
1: Krásné dobré ráno. Ráno.
0: Ještě jednou připomínám, je tady s námi Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. My jsme teďka slyšeli píseň Toulaví zpěváci, což je vaše nejnovější tvorba. A Jindro, ty se vrátil k Jiřímu Suchému a vlastním dětským vzpomínkám. Co se muselo stát, aby se rozhodl pustit do světa vlastně první jelení písničku pro děti?
1: Tak tam právě sedělo to, že my chystáme na léto náš vlastní festival Jelenfest, který je zaměřený hodně na rodinu a hodně na rodinu s dětma. A říkali jsme si, že bychom chtěli udělat nějakou písničku pro děti, kterou bychom si tam s nima mohli zaspívat. A já jsem si vzpomněl právě na tuhle písničku, kterou jsem jako malej zpíval s mojí babičkou a měl jsem jí hrozně rád, byla to taková moje zamilovaná. Když jsem jí zahrál klukům, tak nám okamžitě sedla, protože i tematicky k nám fakt jako sedí ty Toulaví zpěváci, to je víceméně náš život v kostce. A zahráli jsme si ji a zjistili jsme, že opravdu nás baví, ta melodie je krásná, takže jsme si říkali, že bylo fajn si ji připomenout a vypustit ji do světa.
0: Já teda za sebe musím říct, že to podle mě není písnička jenom pro děti, protože když to tady hrálo, tak jsem říkal, zapalte ohně, připadal jsem si jako u táboráku. Vrátilo mi to opravdu zpátky do toho dětství. Jindro, ty jsi zmínil Jelenfest, 20 zastávek po celé republice, jestli říkám správně. Tak. Celé to odstartuje 5. června v Praze a ono vlastně nepůjde o obyčejné koncerty, ale z koncertu se stane takový rodinný výlet. Tak by nás zajímalo, kdy jste si vlastně řekli jako skupina, že koncert už je málo, že z toho chcete udělat celý den.
1: Tak my jsme tím trošku navázali vlastně na takovou naší akci, která se jmenuje Jelen a přátelé, kterou jsme dělali vlastně třikrát v Přibyslavi, kde je více jak půl kapely doma. A je to vždycky jako odpoledne právě, kde jsme se sešli jednak s fanouškama, s celýma rodinama a s lidma, který máme rádi i jako z té hudební branže, který tam byli jako naši hosti. A říkali jsme si, že bylo fajn tenhle ten koncept vzít a trošku ho posunout dál. Takže tohle to je vlastně takový pokračování toho našeho Jelena přátelé a zároveň bychom chtěli trošku přivíst takový kousek naší O2 arény, kterou jsme měli na podzim lidem, kteří se tam třeba nedostali do všech regionů.
0: Jasně, rozumím. No a Adel, ty do toho jeleního světa přicházíš vlastně nejčerstvěji, tak jak na tebe působí kapela, která si sebou vozí nejenom jako publikum, ale skoro takovou celou rodinnou komunitu?
2: No na mě to působí hrozně hezky, jako to je právě jedna z věcí, co se mi hrozně líbí tady na téhle kapele, na Jelenovi, to je ten přístup k těm fanouškům a to prostě, že se tam, jakože to je fakt, že se tam máme rádi, to hrozně
0: jasně.
2: Super, no.
0: Jaký to je vlastně zpívat písničku, která má v sobě teda kus Jindrova dětství, taky vlastně Jiřího Suchého a dnešní jako děti na festivalu, jaký to je pocit?
2: Pro mě je to popravdě, mě to období jako Jiřího Suchého a Semaforu hodně minulo, protože jsem prostě už jiná generace, ale to, že právě jako se vybrala tady tahle ta písnička, že ji natočíme a budeme ji zpívat na těch Jelenfestech, tak to pro mě byla jako hrozně zajímavá a jako hrozně fajn zkušenost, protože
0: až vlastně podsta, dalo by se říct.
2: No, a jakože já jsem potom začala poslouchat i ty další věci, vlastně díky tomu objevuju vlastně tu tvorbu třeba toho Jelenfestu.
0: Ty jsi nedávno taky vydala svoje album, o tom se pobavíme, já se ještě vrátím k těm koncertům nebo k Jelenfestu. Co tam všechno bude, na co se teda můžou všechno děti těšit? Nebo nejenom děti, ale vlastně celá ta rodina, celá ta familie, která vyrazí na Jelenfest.
1: Tak bude to vlastně celodenní program, začneme už ve 3 hodiny odpoledne a ze začátku uděláme vyloženě koncert pro děti, kde vlastně zahrajeme pár našich jeleních písniček, ale zahrajeme i dětské písničky a chceme do toho děti hodně zapojit, aby se zaspívali s náma a byli v tom, zahráli si na nějaký nástroj a tak. A pak vlastně Adéla tam bude mít svůj recital, kde představí právě písničky ze své nové desky. Na každém tom koncertě bude jeden speciální hudební host, který bude mít svůj koncert a na závěr bude velká jelení show, to bude prostě ten náš závěr toho dne, kdy budeme začínat někdy kolem 8 hodiny ten náš koncert a končit tak jako kolem tý 10, aby i právě ty děti to zvládly a hezky. Nám je vždycky hrozně líto, když vidíme ty tatínky, jak tam stojí a na zádech jim spí to dítě a oba se tam klátějí a tak si říkáme, že tomu se chceme vyhnout. A vlastně jasně. Celý den tam bude nějaký program, budou autogramiády, budou soutěže, budou takové věci, kde se lidi vlastně budou moct zapojit a potkat i s náma.
0: Bude se hrát, bude se zpívat, bude se tančit. No a já musím prozradit, vy jste dorazili do studia vybavení nástroji. A já tady v playlistu mám teďka Jelen Magdalena, což je jako jednoduchý to tady zmáčknout, pustit, můžeme hrát, ale tak, že bychom to takhle stáhli a že bychom si tu Magdalénu dali živě, co vy na to?
1: Tak já myslím, že to můžeme zkusit takhle po ránu, uvidíme, jak nám to půjde.
0: Tak jdeme na to. Jelen Magdalena živě na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Velká paráda. Já si připadal jako na soukromém koncertě. Moc vám děkujeme. Posloucháte Hit Radio, s námi skupina Jelen, tohle byla Magdalena živě, Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová, ještě jednou hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: Ráno.
0: Adel, bylo slyšet, jak jsi se krásně přidávala, jak to tam krásně zapadlo do toho komplexu a my musíme připomenout, že tobě 15. května vyšlo debutové album Venku se stmívá, je tak. Řekni nám, co se člověku honí hlavou, když najednou pustí ven 10 vlastních songů? Jaký tam je to očekávání? Je tam nějaký strach nebo nějaké napětí?
3: Já myslím, že tak jako všechno dohromady. Já jsem se na jednu stranu strašně těšila na to, až budou ty písničky venku, protože jsou to některý, jako jsou tam starý třeba 5 let, že se mnou byly fakt jako dlouho a byly prostě u mě v šuplíku a měla jsem je jenom já a teďka konečně přišla ta chvíle, kdy si je můžou poslechnout i ostatní lidi. Tak já na jednu stranu jsem se moc těšila, na druhou stranu tam máte vždycky v hlavě takový to a co na to řekne tamten a tamten a co si bude myslet babička, až uslyší tuhle písničku a takhle. No, takže jako taková směs pocitu, ale hlavně jsem vděčná, že prostě, že ty písničky můžou jít ven a co se stane, to se uvidí.
0: Jasně. No a Jindro, Pepo, vy už máte za sebou spoustu desek, spoustu koncertů, zásadních, obrovských momentů. Vidíte třeba tady na Adéle tu nervozitu a to šílenství okolo toho debutu?
1: Co, Pepo, vidíš na Adele?
2: Já na ní nevidím, já na ní vidím úsměv na tváři.
1: Ona, Adele, je taková, že klame tělem, jo. My, i když jsme vlastně hráli úplně první koncert spolu, tak to bylo takový, my jsme se jeden den potkali, zkoušeli jsme, druhý den jsme měli koncert hned v Litomyšli, prostě v klubu před lidma a Adela to dala úplně na první dobrou, jako kdyby tam s náma byla vody jak živa. Jo, já jsem říkal, to není možný, ona vůbec není nervózní a pak jsme přišli do šatny a tam ona sedala, klepala se a říkala, bylo to dobrý. Já jsem říkal, bylo to úplně super. Takže to vůbec není na ní poznat, ona hrozně klame tělem.
0: No, Adela se směje, takže babička je spokojená, všechno je v pořádku teda.
3: Babička všechno schválila, dobrý.
0: Když je spokojená babička, tak tam už není co řešit. Jinak Adel, tvoje deska je hodně klidná, taková akustická, osobní, je to tvoje přirozená poloha a nebo si prostě odmítat do toho debitu dělat nějaký zbytečný, jako to říct, ohňostroje?
3: Já si myslím, že to je jako hodně pro mě jako přirozený psát tady tyhle ty klidnější, melancholické věci a je to i hudba, kterou jako já ráda poslouchám. A vlastně jsme se s Martinem Ledvinou, který tu desku produkoval, rozhodli, že to chceme vlastně zachovat v těch písničkách. Takže to nebylo něco jako uděláme akustickou desku a ještě nevíme, co na ní bude.
0: Jasně.
3: Ale chtěli jsme těm písničkám prostě dát to, co potřebujou.
0: Chápu. No a Adélo, ty na Jelen Festech budeš mít vlastní 20-minutový set, jestli říkám správně, s kytarou a budeš vystupovat s Jeleny. Kde je za tebe větší tlak, jestli když jsi sama teda před lidmi, anebo v kapele, jak kdybys to měla porovnat?
3: Tak já momentálně jsem určitě jako víc nervózní z toho hraní, který budu mít sama, protože to je něco, co je pro mě celkem ne úplně nový. Já jsem jako hrávala i předtím svoje věci, ale teďka, jak to poslední dvě sezóny bylo jako hodně s Jelenem, hodně na pódiu, hodně společně, tak se bojím, jestli jsem to nezapomněla, tak to se ukáže v létě. Ale doufám, že to bude hezký oboje.
0: Já si myslím, že tam je takový ten prvotní přirozený strach, ale jakmile budeš na tom pódiu, tak to tam takhle bude skákat,
3: to
0: bude tam.
3: Ono je to tak většinou, že jsem nervózní předtím a pak to opadne a pak se to z toho vyklepu potom.
0: Kapela Jelen našimi hosty pustíme všude zdejší, teďka tady z počítače. A pak bychom si mohli zahrát ještě, samozřejmě si popovídáme Bílý klávesy, co vy na to?
1: To bychom mohli.
0: To bychom mohli, tak všude zdejší na Hit Radio v 8 hodin 18 minut. Krásné ráno.

0: FM.
1: 8.21, posloucháte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, stále tu s námi jsou vzácní hosté. Část Jelení smečky. Skupina Jelen, Jindra Polák.
2: Krásné dobré ráno.
1: Pepa Málek.
3: Dobré ráno.
1: A Adela Orlová.
4: Dobré ráno.
1: Krásné ráno. Pojďme připomenout ještě posluchačům, kteří se připojili až teď, co chystáte na léto, to je Jelen Fest. Začínáte 5. června ve Žlutých lázních v Praze. Pojďme připomenout, na co všechno se tam můžou teda naši posluchači těšit, když dorazí s rodinou, bez rodiny, s kýmkoliv. Na co, co všechno je tam čeká?
2: Tak začínáme opravdu 5. v Praze, 6. se tam ještě zopakujeme ve Žlutých lázních. Bude to 20 zastávek ve všech regionech a vlastně je to rodinný festival, kde zahrajeme akustický koncert pro děti. Adela tam zahraje svůj recitál z nový desky, bude tam vždycky hudební host, večer bude velká jelení show a v mezičase budou podpisovky a aktivity s kapelou a aktivity bez kapely a soutěže a všechno možný, takže bude prostě na celý den zábava.
1: Jeleni si prostě řekli, že koncert je už málo, takže se z toho udělá celý velký pohodový den. Co kdybychom si zahráli song Bílý kláves? Ještě než to zahrajeme, tak Bílý klávesy mají velkou koncertní energii. Co tady v tom songu podle vás nejvíc funguje naživo, když ho hrajete?
2: Tak my jsme ho vlastně poprvé zahráli naživo jako duet s Adélou v O2 aréně teďko na podzim, protože předtím jsem vždycky zpíval sám a myslím si, že to získalo ještě úplně další rozměr a moc mě to baví vlastně, když se tam spojí ta ženská a mužská energie v té písničce.
1: No Adél, otázka na tebe, když stojíš na pódiu s Jelenem, cítíš se víc jako host, parťačka, nebo už jako opravdu součástí smečky Jeleni?
4: Asi jako součást.
1: Takže jako smečka.
4: Celkem, no.
1: No a kluci, vy máte za sebou spoustu hostů. Jak poznáte, že někdo do toho jeleního světa vlastně jako zapadne i hned? Nejenom lidsky, ale hlasově. Jak to u vás je?
2: Tak hlasově třeba s Adélou to bylo okamžitě jasný, když jsme slyšeli, tak tam bylo jasný, že zpívá krásně a když jsme si společně zaspívali, tak se to okamžitě sedlo a tam je vždycky důležitý opravdu to tím, že my jsme parta a že to funguje hodně po té lidské stránce, tak aby ten člověk, který přijde tam opravdu zapad a i to s Adélkou fungovalo úplně na první dobrou, protože ona je fakt v pohodě a je hrozně milá, hrozně hodná a taková otevřená. A šla do toho naplno a to je hrozně důležité.
1: Připomínáme taky, že Adela má venku album Venku se stmívá, to vyšlo 15. května, takže kdo chcete, můžete si ho poslechnout online na streamovacích platformách, určitě taky i na YouTube, pravděpodobně. Tak a že bychom si dali ty Bílý klávesy, těším se na to, těším se na refrén, tak dáme si to živě tady na Hit Radio. Jak budete připravený, stačí mávnout.
2: Tak mávám, máv.
1: Tak pojďme na to.

0: Bílý klávesy, jelen živě na Hitrádiu, krásné ráno. Připomenu, jeleni s námi živě ve studiu, Jindra Polák, Pepa Málek, Adela Orlová. Tak, pojďme na tu speciální pozvánku, která by měla být opravdu od srdce na plánovaný chystaný Jelen Fest, který vlastně startujete v Praze 5. června, tak proč by měli za vás tři, nejdřív začneme u Jindry, potom u Adel, potom u Pepy, proč by měli lidi dorazit?
1: Tak my vás hrozně rádi uvidíme na blízko, protože tohle to bude opravdu celý den, kdy my se těšíme na to, že budeme s váma, že si užijeme to, že se budeme moct popovídat, pozdravit se a všechno tohle to, protože je to věc, která nám chybí, už se nám po ní stejská. Takže doražte si samozřejmě poslechnout muziku, doražte si poslechnout všechny interprety, doražte si užít hezký rodinný odpoledne a hlavně přijďte se s náma pozdravit, protože se na vás moc těšíme.
2: Já se na to taky moc těším a myslím si, jak říkal Jindra, že to bude jiný oproti třeba těm festivalům, kdy je jedna kapela za druhou a nestihneme se ani pozdravit, že to prostě přesně bude takhle, že se uvidíme víc na blízko a máme připravený bohatý program, takže se těším moc.
3: Určitě doražte, dlouho jsme se spolu neviděli, takže spolu strávíme vlastně celý ten den a bude tam určitě mimo jiné i dobrý občerstvení, takže se máte kromě hudebního zážitku na co těšit taky.
0: Tak detaily podrobnosti na jelenmusic.cz. Moc vám děkuju za návštěvu, jsme moc rádi, že jste tady byli a těšíme se.
1: My moc děkujeme za pozvání a vidíme se v létě. Ahoj!
0: Ahoj.

0: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme jen skla a to se pozná. Je to snadné, stačí jen zajít na Carglass.cz.
1: Carglass opraví, Carglass vymění.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: trenirkarna.cz.
4: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
3: trenirkarna.cz.
5: Auto na šrot CZ.
6: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
5: Volejte 776-823-833.
6: Autonašrot.cz.
5: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
6: A zdarma odvezeme.
5: Volejte 776-823-833.
7: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
10: Bydlet o úroveň výš?
11: Můžete i vy.
10: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
11: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
10: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
11: Rezidence Level 21.cz.
12: Poběž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.

0: Pěstíny.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Prahy po dálnici D11 na nájezdu na Pražský okruh došlo k hromadné nehodě 6 osobních aut. Počítejte s komplikacemi. A pozor na nehodu na D1 na 27. kilometru směrem na Prahu.
5: Hit Radio Kontakt.

0: Lady Gaga, The Dead Dance. Za moment 8:45, krásné ráno, a já se ptám, už jste unavení ze všech seznamek? No tak nechte partnera vybrat své prarodiče. Nový trend ukazuje, že stará škola má na Tinderu úplně jiný měřítka. Je tady příběh jedné mladé dívky, která nechala svého 80-letého dědečka swipovat právě na Tinderu, aby jí našel ženicha. No a výsledkem bylo, že okamžitě letěli do koše všichni borci s tetováním, všichni borci bez trička, s drahým autem na fotce, a nebo ti, kteří podle děti v životě nedrželi v ruce lopatu. No a jak víme, tak dědové na tohle mají velký čuch. Takže holky, ženy, dívky, jestli nemůžete na seznamce narazit na normálního chlapa, možná máte jenom nastavený špatný filtr. Dejte telefon dědovi, on vám to vyfiltruje. Za malou chvíli další parádní muzika, Kygo, Zack Abel, Nile Rodgers, For Life, taky Single X, tady na Hit Rádiu v 8:42. Hezké ráno.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
4: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
7: Bauhaus, když se to má podařit.

0: Potkat horu ze hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prej to je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Swaglift Day.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Radíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: A čelovky vaření a papání?
9: Máme.
8: A batůžek malý a velký?
9: Máme.
8: A co boty a botičky do každého počasí?
9: Jasně, že máme.
10: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Jady. Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
13: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürli.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.
17: Took the long road across the ocean.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Rihanna, Calvin Harris. We Found Love, 8.57, tohle je Hit Radio. Z úterní snídaně šampionů je to pro dnešek vše. Díky, že jste poslouchali. Připomenu, že dnes po 8 se u nás stavili Jeleni, část skupiny Jelen, zvali nás na jejich Jelenfest, který startuje 5. a 6. června v Praze. 20 zastávek po celé republice, festival pro celou rodinu, tak kdybyste si chtěli dát rozhovor zpětně, budete moct během dne jako podcast na webu hitradio.cz nebo na streamovacích platformách.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
0: Já jsem Michal, přeju vám bezva úterý a zítra v 6 budeme komplet i s Jasmin, tak se mějte pěkně a ahoj. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte v Jablonci nad Nisou, v Mánesově ulici probíhá tady vyšetřování nehody dvou osobních aut. Místo je s opatrností průjezdné, ale počítejte s omezením provozu. No a s komplikacemi počítejte taky na trase Rumburk, Nový Bor, před svorem havarovalo osobní auto do příkopu, tak i tady projíždějte opatrně. Myslete na to, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
3: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Kontakt.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová, hezké dopoledne. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, najdou lidé na webu státní organizace Cermat. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. V Libereckém kraji zůstává po prvním kole přijímaček na středních školách ještě téměř 700 volných míst. V kraji se na čtyřleté obory podle dat společnosti Cermat letos přihlásilo celkem 5414 uchazečů. Přijato jich bylo 4795. Úspěšnost tak dosáhla více než 88%. Donald Trump na žádost Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu. Ty byly plánované na úterý. Trump to oznámil na sociální síti, kde zároveň bez podrobností napsal, že se teď konají vážná jednání.
11: Hokejový servis Hit Radia.
13: Čeští hokejisté na mistrovství světa odčinili fiasko se Slovinci. Naši ve včerejším duelu porazili obhájce bronzu Švédy 4-3. Češi měli vynikající vstup do zápasu a přesně po 13 odehraných minutách vedli už 3-0. Prosadili se Blimel, Kubalík a Fleck. Komplikací bylo vyloučení obránce Ščotky na 5 minut a do konce utkání, čehož Švédové využili do přestávky ke snížení na 2-3. Náskok pak ve druhé třetině navýšil Černoch. Švédové odpověděli dalším zásahem v početní výhodě. Další gól už ale nepadl. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii.
14: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: A ještě počasí, venku je aktuálně 10 až 13 stupňů, dneska bude na severu Čech polojasno až oblačno, odpoledne se můžou vyskytnout taky bouřky. Maximální teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni.
11: Hit Radio Kontakt.
2: Krásný úterní dopoledne, to už vám od mikrofonu přeje Silvie Válková. Tak co, už jste si stihli dát kafe, nebo jste do toho dneska skočili po hlavě? Pro případ, že jste do sebe zatím ještě nedostali žádnej kofein, teď je ten správný čas. K tomu už za chvilku mrknem na fotbal a prozradím vám taky, kdy a kde bude aukce nevyzvednutých balíčků. Nejdřív ale hity, tady je Dami.

Chaos a Love Tonight. Energický úvod dopoledního rozjezdu na hodinkách 13 minut po devátý. A my jdeme na fotbal. Kamarádi, komu tady u nás na severu fandíte? Já si myslím, že ať už je vaše fotbalová srdcovka kdekoliv, ve středu bychom se měli všichni spojit a hromadně fandit Jablonci. Kluky totiž čeká jeden z nejdůležitějších zápasů za poslední roky. Ve finále českého poháru MOL Cup se ve středu od 6 utkají v Hradci Králové s Karvinou a jestli zvítězí, zajistí si účast v základní části některého z evropských pohárů. Jablonečtí fanoušci chystají velký výjezd a jestli i vy chcete být u toho v domácím kotli a s tou nejlepší atmosférou, tak můžete. Koukala jsem na vstupenky a ještě jich tady pár zbývá. Tohle bude fakt velký a jako už jenom představa, že jsem u toho a naživo uvidím, jak naši kluci vyhrávají. Z toho mám normálně husinu po celém těle. Dokonce jeden můj kamarád, zapřísáhlý fanoušek libereckého Slovanu, jede zítra do Hradce fandit a je to krásný, o tom to podle mě je. Jindy je pro nás třeba Jablonec soupeř nebo rival, ale pořád to jsou kluci od nás ze severu. Tak posíláme všechno štěstí, co máme. Zítra budeme držet palce a teď už k tomu posíláme další skvělou muziku. Tady jsou Kabáti.

0: Faded Love k dopolední kávě. No co víc si přát. Na hodinkách 9.23. Jak často nakupujete na internetu? A stalo se vám někdy, že už jste úplně zapomněli na to, co jste si vlastně objednali? Jo, i takové věci se ve světě dějou a spousta lidí si nakonec svůj balíček ani nevyzvedne. Z toho ale vytěžíme my tady v Liberci, protože už od středy do pátku v obchodním centru Plaza bude netradiční akce, kde si my všichni budeme moct vybrat a koupit nevyzvednuté zásilky z online nákupu. Bude to ale trochu adrenalin, protože vlastně budeme kupovat zajíce v pytli. Předem se nedozvíme, co to vlastně kupujeme, takže jo, za pár korun můžeme v zásilce najít třeba iPhone nebo 48 silikonových těsnění. Do pračky těžko říct. Je to prostě nakupovací ruleta, kterou provozují i různý obchody v e-shopech. Zkoušeli jste to někdy? Já jsem už párkrát zkoušela objednat takovej mystery box. Říkala jsem si, jo, objednám si ho na stránkách jedné drogerie, to by dorazí nějaký make-up nebo něco takového, ale ne. Víte, co mi přišlo? Držák na kartáček ve tvaru žáby. Po dvou letech jsem z toho pořád v šoku. Tak snad si teď v Liberecký Plaze spravím trošku chuť. Připomínám, že nakupování nevyzvednutých zásilek bude od zítra do pátku. No a k tomu už za malou chvilku posílám další hity. Tak zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Kapelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
5: Housebrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
10: Jo, ještě beton.
11: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
12: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
13: Sekání trávy nemusí být dřina, může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
14: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
15: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
16: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
17: Vyšla nová kaplinka.
18: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
17: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
18: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
17: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
19: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Deň od 8:30 do 8 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Mňam.
20: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
0: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Disturbed a Sound of Silence, hit, který rozhodně má v našem playlistu svoje místo. Nedávný průzkum potvrdil, že s příchodem hezkého počasí mají lidé větší chuť sportovat a asi na tom fakt něco bude, protože na mě vyskočil zajímavý článek z baru rovnou do závodu. Opilec se přidal k běžcům na 8 kilometrů a získal medaily. Dokonalý. A skvělý je taky komentář pod tímhle článkem, který napsal Marcel. Je smutné, když sportovci pijou, ale je krásné, když alkoholici sportují. Tak, amen. Nicméně, něco mi říká, že tenhle legendární příběh o opilém běžci začal větou podrž mi pivo. Tohle je většinou ten začátek historik, na který s kámošima vzpomínáme i po letech. A mě by zajímalo, máte nějakou story, která začala větou podrž mi pivo? No schválně mi to pojďte napsat, pojďte se pochlubit. Já jsem na to zvědavá. Číslo k nám do studia 606 825 404. Za chvilku na to mrkneme a do té doby vám servíruju Sugababes.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hroť. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď.

Icon od Krištofu doznívá v éteru. My jsme tady před malou chvilkou řešili příběh opilce, který se přidal do závodu běžců a vyhrál medaily. No a taky vzpomínáme na historky, které začaly legendární větou "Podrž mi pivo". Napsala mi Petra z České Lípy. Naposledy, když padla věta "podrž mi pivo", to skončilo tak, že jsme si s kámoškou půjčili u jezera pedalboardy. Problém ale byl, že jsme na tom ani jedna neuměla. Nakonec pro nás museli přijet člunem. Zdraví Petra z České Lípy. No, měli jste odvahu, to vám nikdo upřít nemůže. Peti, díky za zprávu. Pak tady mám zprávu od Lenky. Kamarádka, která se tenkrát učila stříhat vlasy, řekla "podrž mi víno" a ušmykla mi ofinu. Samozřejmě už měla něco vypito, takže ofina byla křivá a zubatá. Teď na to ale se smíchem vzpomínáme. Tak to chce teda taky odvahu, dát opilý kamarádce do ruky nůžky

0: stříhej. No a na závěr zpráva od Radka. Zatímco mi kamarád držel pivo, já objednávala letenky na Sicílii, kam jsme potom skutečně vyrazili a dodnes jsem moc rád, že jsem to tenkrát udělal. Ano? Tohle je důkaz, že větou podrž mi pivo začínají i dobrý příběhy s happy endem. Nejsou to jenom nějaký přešlapy a průšvihy, takže moc díky za všechny krásné zprávy, udělali jste mi radost a já už za malou chvilku za odměnu posílám další hity. Dáme si třeba Nika Santose, Fergie nebo Linkiny, tak zůstaňte s náma na Hit Radio Kontakt.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Babička říkala, že její dům je na ní už moc velký. Taky pomohl pán z realitky. Všechno zařídil, fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
4: Energie, zkušenosti, výsledky.
5: SNL a Partners, realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
9: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já, sicher.
10: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
12: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
13: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
14: Service Plus.cz.
15: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
18: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
19: Kontakt.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: A už je tady 10. hodina, před námi rychlej pohled na silnice. Jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. A řidiči, pozor, dejte na trase Česká Lípa Mělník. U Jestřebí bude u Krajnice probíhat oprava dopravního označení, tak projíždějte opatrně. No a s komplikacemi počítejte na Liberecku mezi Hodkovicemi nad Mohelkou a Radoňovicemi. Tady probíhá vyprošťování nákladního auta po nehodě a silnice je uzavřená. Tak i tady na to myslete, dobře dojeďte. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hausbrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Liberecký kraj, Děčínsko a Šluknovsko a Denisa Mečířová. První příznaky demence může odhalit několikaminutový test. Ve věku mezi 65 až 80 lety je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je i na internetu. Informovala o tom Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Europoslanci dnes projednají kyberbezpečnost a nové unijní kontroly zahraničních investic. Současně proběhne premiérové udílení nového evropského řádu za zásluhy. Převezmou jej bývalá německá kancléřka Angela Merkelová nebo někdejší polský prezident Lech Walesa. Ze severu Čech do Španělských hor. Mládě orlosupa bradatého, které se letos v únoru vylíhlo v zoo Ostrava a následně jej adoptoval zkušený pár těchto ohrožených dravců v zoo Liberec, je nyní na cestě do Španělska. Po aklimatizaci bude vypuštěno do volné přírody na pomezí Aragonu a Valencie, odkud orlosupy během 20. století úplně vymizely. Dvojité derby i turnaj v Drážďanech. Bílí tygři nedávno zahájili letní přípravu a už znají i rozpis přátelských utkání. Před startem náročné sezóny, ve které se kromě české soutěže představí taky v Lize mistrů, se hrají celkem 6 zápasů, ve kterých vyzvou i zahraniční soupeře. Úvodní domácí mač se hrají 6. srpna proti rivalovi z Mladé Boleslavy. A přidám počasí, ve Frýdlantu je 13 stupňů, v Jablonném v Podještědí 15 a v Děčíně 16. Ještě máme většinou jasno, během dne by ale mělo dorazit více oblačnosti a odpoledne se můžou přidat taky bouřky. Nejvyšší teploty naměříme mezi 16 až 19 stupni.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Startujeme další společnou hodinu. Silvie Válková stále s vámi a 10. dopolední si rozjedeme s Pink. Tady to je krásný.

Camila Kulpa, Luis Fonsi a Demi Lovato. Tohle byla naše společnost v předchozích minutách. Rozdáváme tady skvělý hity, ale máme pro vás taky skvělý výhry. Tenhle týden pro vás společně s Jizerskými pekárnami máme poukazy v hodnotě 500 korun na jarní snídani. V prodejnách Harmonie si za tyhle peníze můžete nakoupit dobroty, díky kterým bude vaše ráno o něco příjemnější, a to ať už dáváte přednost slaný nebo sladký snídani. Teď ale to hlavní, jak si poukaz vyhrát. Pojďte na náš Facebook nebo Instagram a napište nám sem pod soutěžní příspěvek, s kým byste nejradši posnídali. A může to být úplně kdokoliv. Někdo z rodiny, partner, nejlepší kámoška nebo klidně někdo slavnej. Vy nám sem už píšete a mně se tady strašně líbí komentář od Hanky. Kdyby se mnou na snídani nestíhal jít Brad Pitt nebo Vojta Dyk, tak bych vytáhla svoje rodiče za hranice všedních dní. Nádherný. Já si ale myslím, že ani Brad Pitt by si nenechal ujít snídaní z Jizerských pekáren, takže Hani, můžeš být v klidu. No tak držím palce Hance i všem, kdo už jste nám pod soutěžní příspěvek napsali, a určitě nezapomeňte ladit odpolední show na Hit Radio Kontakt, kde i dneska Denisa s Jirkou vyhlásí výherce. Teď už další hity, do práce, domů i za volanty vám posílám Evu Farnou.

0: David Guetta a Sam Martin, i tahle dvojka nás pořád baví a roky neubrali nic tomuhle hitu Dangerous právě teď za námi. My za váma i dneska posíláme jenom to nejlepší z hudby a k tomu pro vás taky hlídáme, co se děje na severu Čech. No a kam taky za skvělou hudbou vyrazit, to vám prozradím právě teď. Kamarádi, už tenhle pátek 22. května začínají v Jablonci oblíbený Jablonecký tóny. Nádherná akce, plná úžasných koncertů, výstav, literárních večerů nebo operních představení. No, bude to jedna velká jízda, která vás taky zavede na krásný místa v Jablonci, třeba do Tyršova parku, do jabloneckých kostelů nebo na Mírové náměstí. Mimochodem, tenhle rok odstartuje Jablonecké tóny zpěvačka, kterou určitě velmi dobře znáte. Kateřina Marie Tichá a kapela Band G's vystoupí na letní scéně Jabloneckého eurocentra v pátek 22. května od 7 večer. Vstup je zdarma, tak určitě doražte, bude to krásný zážitek. My už se teď ale vracíme k našemu playlistu. Za malou chvilku je tady Sia nebo Imagine Dragons. Tak na to počkejte a fajn dopo.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Pobíž s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grilů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
6: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsemosel.cz.
7: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Čau lidi, tady Bender. V sobotu 30. května v Home Crate Aréně uvidíš 5 světových rekordů. K tomu MMA zápasy, rytířský souboje, profi strongmeny, souboje v páce a navíc Counter-Strike a další zábavu na celý den. Nově rodinná vstupenka 3+1 zdarma a do neděle zadej kupon Radio pro 20% slevu. Vstupenky najdeš na liberec.cz. Svegliv Day.
14: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
15: Carglass opraví, Carglass vymění.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons a jejich Wrecked, to nám doznívá v éteru Hit Rádia Kontakt za chvilku 10:45 a my jdeme na hokej. Tak jak si včera vedli naši proti Švédsku? Bylo to teda napínavý až do samotného konce. Kdo se koukal, tak má určitě taky okousaný všechny nechty. Takový to bylo drama, ale nakonec jsme Švédy zdolali 4-3. My jsme včera společně i typovali, jak to dopadne. Já tady koukám do zpráv, jestli se někdo z vás trefil přesně a fakt tady jeden z vás má naprosto dokonalý tip a to je Eva, takže Evi, jestli posloucháš, klobouček dolů. My teda typovačku děláme i u nás doma, máme rodinný chat, kam sázíme výsledky a normálně vám musím napráskat svoji rodinu. Nikdo kromě mě nevěřil, že proti Švédům vyhrajeme. No to jsou ostudy. No tak pojďme tipnout i výsledek dalšího zápasu. Ten bude už zítra 16:20 proti Itálii. Klidně pište vaše tipy k nám na WhatsApp 606 825 404. A já k tomu už posíláme další hity. Tady je Gala a Freed from Desire. My love.

0: Gala Freed from Desire, to je právě za námi a my teď spolu taky koukneme na silnice. Tentokrát jdeme do Děčína, protože kamarádi, blíží se děčínský slavnosti, budou už 29. května a to sebou přinese dopravní komplikace a uzavírky v okolí Labského nábřeží a taky u Masarykova náměstí, takže bacha na to. Od 28. do 31. května se tady taky bude konat Labe Fest, to ovlivní i parkování u knihovny a 23. května bude kvůli akci Jízda na pohodu taky uzavřený parkoviště pod knihovnou, takže na tohle určitě myslete, jestli do Děčína vyrazíte. No a jak to vypadá na silnicích teď, kde to stojí, kde jsou komplikace, na to spolu mrkneme už za malou chvilku ve zprávách v 11. Tak na to určitě počkejte a krásný dopoledne.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90. non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Radia.cz a nově také v DABu.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
4: trenirkarna.cz.
5: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód radio a jede to! 30% na všechno s kódem radio. Dnes objednáš a zítra máš.
4: trenirkarna.cz.
6: Autonašrot.cz.
7: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
6: Volejte 776 823 833.
7: Autonašrot.cz.
6: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.

0: zdarma odvezeme.
1: Volejte 776 823 833.
0: Na plyn, levně, rychle, bez starostí. Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc propan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas Liberec Pavlovice.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
3: Toto je?
4: Dopravárt, vezeme vám pračku.
3: A co teď?
4: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
3: No tak to si rozumíme.
5: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
8: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
7: Ale vyberu si sama.
8: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
7: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
8: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
9: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Hit Radio.
13: Tři dny, jedna trať a tvoje závodnický já v extázi. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka dvě třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
14: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
15: Hit Radio Kontakt.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Na hodinkách 11 a před námi rychlej pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na severu Čech a řidiči pozor, dejte na Liberecku, v Šimonovicích, v Minkovické ulici je uzavřená silnice 3. třídy z důvodu prací na vozovce, tak bacha na to. No a komplikace připomínáme taky na Děčínsku, v České Kamenici, v Lipové ulici probíhá pokládka kabelů a silnice je neprůjezdná, tak i tady na to myslete, dobře dojeďte a vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Chci novou podlahu. Krásnou i praktickou.
3: Tak to musíme do Spoltexu.
2: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
3: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
2: Tak už pojeď!
3: Spoltex.cz.
4: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Každý den přináší nové výzvy.
7: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
8: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
7: Více na práce Ontex.cz.
9: On Air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
0: 11 hodin, krátké zprávy pro sever Čech má Denisa Mečířová. Podnikatelé s volnou živností by si měli zkontrolovat její název, ale jen ti, kteří živnostenské oprávnění získali před červencem 2008. Řada oprávnění totiž už nemusí platit. Proč to řekne mluvčí Olomouce Jan Horejš?
10: Živnostenské úřady již od roku 2008 provádějí průběžně transformaci, tedy úpravu předmětu podnikání podle platné právní úpravy. Podnikatelé by se měli dostavit na kterýkoliv obecní živnostenský úřad, projednat transformaci a bezplatně si nechat vystavit nový výpis z živnostenského rejstříku.
0: Před návštěvou úřadu si stav vaší živnosti můžete ověřit i náhledem do registru živnostenského podnikání. Technická univerzita v Liberci zatím odložila zahájení stavby nové budovy E2. Projekt za 500 000 000 korun chce nové vedení univerzity prověřit. V dokumentaci jsou totiž nesrovnalosti. Příprava stavby budovy probíhala velmi dlouho, asi 10 let, kdy na ní pracovali už 3 rektoři. U některých rozhodnutí se ale nepodařilo zachovat návaznost. Víte, jak vylepšit Liberec? Přihlaste svůj nápad do participativního rozpočtu Liberce. Novinkou jsou letos takzvané měkké projekty, tedy například akce nebo sousedská setkání. Svoje návrhy na zlepšení veřejného prostoru, komunitního života nebo právě i městských akcí můžete podat na www.tvořimeliberec.cz a to už jen do konce května. Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Další zápas hrají naši zítra proti Itálii. Teploty se na severu Čech pohybují mezi 12 až 16. Odpoledne budou stoupat maximálně na 16 až 19 stupňů. Zatím si budeme užívat ještě skoro jasné oblohy. Během odpoledne ale dorazí mraky a místy taky bouřky.
9: Hit Radio Kontakt.
0: Další hodina a další skvělý hity, to je právě před námi. Sylvie Válková zdraví od mikrofonu a tady je Tim Berg, Sick Bromance.

One Republic, Stop and Stare. Taky jsme na malou chvilku zvolnili tempo, je 11:15 a já mám na vás jednu otázku. Máte rádi film Noc v muzeu? Pro mě je tohle třeba obrovská srdeční záležitost, mám to prostě nakoukaný, všechny díly, a jestli ve mně někdy nějaký film podnítil chuť chodit do muzeí, tak je to právě tenhle majstrštyk. No a jestli to máte podobně, tak vám udělám radost, protože, kamarádi, už tenhle pátek 22. května tady u nás na severu Čech budeme moct vyrazit do muzeí v noci na jedinečný noční zážitek. V pátek nás čeká muzejní noc pod Ještědem. Od 6 do 11 večer otevřou svoje brány kulturní instituce v Jablonci, Vratislavicích a v Liberci a my tak budeme moct vyrazit na noční prohlídku třeba Liberecké galerie, Severočeského muzea nebo i do rodného domu Ferdinanda Porscheho. Na každém místě bude speciální program, komentované prohlídky, tvůrčí dílny nebo i hudební vystoupení. No, zase úplně jiný zážitek. Já si myslím, že za tmy budou mít všechny tyhle místa úplně jinou atmosféru, úplně jiný vibe, takže to rozhodně stojí za to. Bude to krásný, vyražte, protože Bůh ví, co se tady děje v noci. A my už taky razíme za další hudbou. Před námi Avril Lavigne a její Complicated. Jdeme na to.

0: nás nikdy neomrzí Bob Sinclair a Love Generation, to nám zní éterem Hit Rádia Kontakt. My se už pomalu, ale jistě blížíme k času obědu. Nejdřív se ale pojďme trochu ohlídnout za dnešní snídaní šampionů. Dneska ráno k nám dorazila skvělá parta Jelen, dali jsme si tady něco z jejich nový tvorby. A s Michalem probrali taky start Jelen Festu, který už se blíží, bude za necelý 3 týdny. Tak jestli jste rozhovor s Jelenama nestihli, můžete si ho zpětně poslechnout na našem webu, v podcastech, stopro na to mrkněte. No a my jdeme dál, za malou chvilku je tady Rosé a Bruno Mars, krásný úterý.
1: A čelovky vaření a papání?
2: Máme.
1: A batůžek malý a velký?
2: Máme.
1: A co boty a botičky do každého počasí?
2: Jasně, že máme.
3: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
4: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když
5: se to má podařit. Hele, vyšla nová kaplinka.
6: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
5: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
6: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
5: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
9: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
10: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz. Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. kvkuchyně.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Hit Radio.
15: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Rádia. Hokej je lepší s Hit Rádiem.
16: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
15: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

DJ Snake, Justin Bieber, Let Me Love You. Tohle je podle mě taky hit, který jen tak nestárne. Hitů, který nestárnou, nebo stárnou, ale s grácií, tady máme ale spousta a ve velkým je za váma budeme posílat i dneska večer, tradičně po 6. hodině. V tomhle čase odstartuje večerní speciál plný megahitů z 80., 90. a přelomu milénia a dneska vás k němu pozvu s legendární kapelou Aerosmith. Megahit z roku 93 Living on the Edge. Tohle posílám k vám do práce, domů i na cesty, tak volume doprava a krásný dopoledne.

0: Baby Goodbye. Takhle zní závěr dnešního dopoledního rozjezdu. Tak moc díky za to, že jste tady s námi i během úterka a rozhodně laďte Hit Radio Kontakt i dál, protože už za malou chvilku pošlu ještě třeba Last Goodnight nebo Marka Ztracenýho. No a pak už je tady poledne a to znamená jediný, nastoupí Jirka Pelnář se srdcovkama, tak na to určitě počkejte. No a my se uslyšíme, kamarádi, zase až příští týden. Já mám teď až do konce týdne volno, což teda ne, že bych chtěla provokovat, možná trochu. Takže zítra se tady na vás těší náš Denis. Mějte se krásně, zvládněte to v práci, ať to utíká a čau.
1: Bydlet o úroveň výš?
2: Můžete i vy.
1: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
2: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
1: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
2: Rezidence Level 21.cz.
3: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Já, natürli.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Já, sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
5: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
9: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
10: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
15: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
16: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD Sea Lion 5.

0: velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
0: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
0: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na trase Česká Lípa Mělník u Jestřebí probíhá u Krajnice oprava svislého dopravního značení, tak počítejte s omezením. A s uzavírkou počítejte v České Kamenici. V ulici u Benaru je silnice uzavřená, a to včetně mostu. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
3: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
4: Chytrý porovnává. Jen osel přeplácí. Tak proč hýkáš? Nejsem osel.cz.
5: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Radíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: elitedate.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Mami, proč máme všechno od konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
17: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. V pražských Záběhlicích se dopoledne srazila tramvaj s autobusem, zranilo se 15 lidí. Záchranná služba kvůli tomu aktivovala traumaplán, který je určen pro mimořádné situace s větším počtem zraněných. Nehoda se stala v pražské Chodovské ulici, provoz je v místě stále omezený. Složení sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Bintla. Byl to poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bev má na konci června skončit ve funkci. Jeho agenda se přesune z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Rozhodla o tom v pondělí vláda. Teď ještě pohled do regionu.
2: Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímacího řízení. Čas mají do pondělí 25. května. V Libereckém kraji zůstává po prvním kole přijímaček na středních školách ještě téměř 700 volných míst. Přehled škol, která nabízejí volná místa, je na webu státní organizace Cermat.
1: Hokejový servis Hit Radia.
18: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B na mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Skórovali Matěj Blimel, Dominik Kubalík, Jakub Flek a Jiří Černoch. Národní tým si tak připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas se čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii. Hrát se bude odpoledne v 16:20.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
2: A pojďme na počasí. V Tanvaldu je 14 stupňů, v Železném Brodě 17 a ve Cvikově 16. Během odpoledne dorazí mraky a na severu Čech tak čekáme polojasno až oblačno.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Je úterý, prakticky ještě celý pracovní týden je před námi. No a co si ale říkám, protože 12 hodin a začínají srdcovky a ty vám vždycky zlepší náladu. Ať už jste dneska vstávali levou nohou, anebo prostě pravou, ale máte stejně pocit, že je to den blbec, posloucháte správné Hit Radio, máme před sebou 5 fantastických hitů a navíc ještě i jako bonus srdcovka s číslem 6 na vaše přání. Začínám v 70. letech, ale v trošku 90-kovém kabátku. Mám tady nádhernou píseň, která se jmenuje Have You Ever Seen the Rain. Originál je opravdu z roku 1970. A tuhle píseň tak předělali například Bonnie M, Johnny Cash, nebo John Jett a Blackheart, Smokey, Rod Stewart. No je jich opravdu strašně moc těch cover verzí. Ale ta nejoblíbenější, tak ta je za mě z roku 1993. Objevila se na soundtracku k filmu Philadelphia. A naspívali ji Spin Doctors. Dáme si ji právě teď, srdcovka číslo 1.
20: Hit Radio Kontakt.

0: Doctors na Hit Radio a cover verze nádherného. Je to z roku 1970. Have you ever seen the rain?
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: To byla srdcovka s číslem 1. Je to píseň, která se objevila ve filmu Philadelphia. Jak jsem to říkal před chviličkou, tak během toho my jsem na WhatsApp Hit Radio 777-937-777 přišlo spoustu zpráv, jak ten film milujete a jak ten film vás zasáhl v těch 90. letech. A je teda pravda, že je film Philadelphia pro někoho takový jako strašák, že ano, Tom Hanks, fantastický, samozřejmě celý ten příběh jako neuvěřitelný, ale tenhle film i spoustu lidí v těch 90. vyděsil, protože najednou se tam jako odehrávaly scény, kdy prostě přišli na to, že je HIV pozitivní, že má AIDS a tak. A ty 90. pro někoho byly velmi divoký. A kdo ví, možná, že jste to tak měli i vy a říkali jste si, tyjo, ta party, jak se vlastně jako jmenoval nebo jmenovala, a proč tam ta ochrana u toho nebyla a teď člověk najednou se jako začal koukat na sebe a říkal si, a co tady ten flíček, to znamínko jsem tady jako měl nebo měla a tak. Je opravdu spoustu příběhů od lidí, který Philadelphia nebo ten film jako takovej extrémně vyděsil v 90. letech. Ale vlastně možná je to i dobře. Jaký film vyděsil vás? A nebo naopak potěšil? Pojďme zavzpomínat na legendární filmy z 90. let, který máte rádi. Dejte vědět na 777-937-777 a my si dáme další srdcovku. A tentokrát vybírám kapelu, o kterou se velmi často píšete do srdcovek na přání. A to jsou legendární Depešáci. Depeche Mode. Precious. Boží hit. Dáme si ho právě teď. Srdcovka s číslem 2. Precious.

0: Superhero, rok 1997. Tak přesně na tohle jsme tančili o víkendu v 90. V sobotu nebo v neděli dopoledne na dětských diskotékách.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A ten největší paradox je, že se tam zpívá I need superhero lover, to znamená potřebuju nějakýho milovníka superhero, to znamená prostě asi někoho, kdo vydrží víc než 3 minuty. A my jako děti, superhero lover, jo. Zaplať pámu, že některé písničky zůstaly v angličtině a tenkrát jsme vlastně jako nevěděli, co znamenají, protože jinak je to teda bizár neuvěřitelný. Tak, a já jsem dneska otevřel v srdcovkách téma na filmy, jo, který filmy vás nějakým způsobem vyděsily nebo vystrašily v těch 90. letech, když jste byli na střední škole, na základce. Píšete mi zprávy na WhatsApp Hitrádia číslo 777-937-777. Třeba záhada Blair Witch, za mě jednoznačně. Pro většinu lidí to byla nuda, pro mě největší noční můra a dodnes, ano, dodnes i v dospělosti se v lese ve tmě necítím dobře a raději se mu vyhnu. Zdraví Renča. Katka posílá, ahoj Jirko, tak z 90. to byl za mě ještě film Trainspotting. Drogy v reálném světě, ten byl taky dobrý a z něj mám ráda spoustu písniček, včetně Underworld Born Slippy. To je kultovka. Jako Trainspotting, jasně. Já si vzpomínám, že my jsme se na základce povinně dívali na český film Mandragora. Ten mám dodnes. Dodneška, když to jenom řeknu, tak je mi špatně od žaludku. Viděl jsem ho jenom jednou v životě. A dodnes mám před sebou, když zavřu oči, všechny ty scény, které tam jako byly. Na tom hlavním nádraží. Celkově ten příběh. To povinně si myslím, že by děti tenhle film měli vidět na základní škole nebo v prváku na střední. To je strašný úlet. No, pojďme teda změnit téma, pojďme si to zase zpříjemnit. Když už jsem natěkl ty dětské diskotéky, tak na nich se hodně hrávaly taky Šmoulové. A taky Kelly Family. No a tak si dáme hit z roku 1995, který zpívá Patricia Kelly. Je to romantika, je to pomalý a je to krásný. First Time na Hit Radio.

0: pozvání zpěváka, který se jmenuje Kevin Little. Tohle je jeho největší hit kariéry, Turn Me On. A je to samozřejmě srdcovka s číslem 5.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A nám už zbývá jenom jedna jediná. To je smutný, tak trošku. Na druhou stranu, jak se říká, nakonec to nejlepší. A to je srdcovka na vaše přání. 777-937-777 je číslo sem na WhatsApp Hit Rádia. Pošlete zprávu, nebo klidně namluvte hlasovku, to už nechám na vás. Co byste dneska chtěli slyšet? Co vám v úterý udělá radost? Může to být český, zahraniční, nechám to na vás. Srdcovka na přání už za chvíli.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
4: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
5: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
6: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
5: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
7: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
8: Jasně, už balím.
7: Mami, a co když bude pršet?
8: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z Wehrmachtu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
7: Jo, to bylo super.
8: Viď, mám dobaleno.
7: Hurá, jedem!
8: Letní sovčelky z Wehrmachtu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v.mart.cz. Wehrmacht. Uši to v Liberci.
9: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí! Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
10: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
11: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
12: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Kepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do lahví, prodej i plnění. Kepi Gas Liberec Pavlovice.
13: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
14: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
15: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.
16: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Odlétáš a UDG na úterní poledne 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte Hit Radio s Jirkou Pelnářem a také s našima srdcovkama a teď to poopravím se vašima srdcovkama, protože je tady srdcovka s číslem 6, která je na vaše přání. A mám tady zprávu, jenom nevím od koho, chybí mi tady podpis, ale je to jako hezký, protože v té zprávě, tak tady jednak vzpomíná na film Vlčí bouda z roku 1986, protože to je Lenka, jo, děkuju Lenko, tady akorát čtu tu zprávu, už mi to tady skáče, Leni, děkuju. Vlčí bouda z roku 86, že to bylo jako šílený a k tomu navíc ještě film, který si jí vrl do paměti a to je film 7. Ano, naprosto chápu proč. No a pak je tady připojená ještě navíc hlasovka.
3: Takže brácha, všechno nejlepší k tvému svátku. Určitě máš rádio zapnutý, takže bych tam dala něco od AC/DC pěkně. Hlavně v pořádku dodržuji rychlost. A teďka to tady nahrávám a spalila jsem palačinky v obědu. Takže já si u toho taky tady voholím rádio. Hezký den všem.
0: Lenko, moc děkuju za tuhle zprávu. Srdcovka na přání pro tvýho bráchu k svátku a ještě navíc palačenky k obědu. No to je sen. Tady jsou rok 90, AC/DC, Thunderstruck. Volume doprava.

0: 1990 na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Byla to šestá srdcovka, srdcovka na vaše přání od Lenky pro jejího bráchu k svátku, moc hezký. Navíc jsme ještě tady potom přišla jiná zpráva od Jany, která píše, tak já dneska chtěla šmoulí diskotéku, ale tohle je nářez, to je lepší než šmoulové. Tak myslím si, že tohle je asi ta recenze, na kterou AC/DC celou svoji kariéru čekali, aby je někdo pochválil a řekli jim, že jsou lepší než šmoulové. Teď to můžou zavřít. Krásný. Mimochodem, pokud chodíte na domácí zápasy českého fotbalového národního týmu, tak jste možná poznali, že tohle je melodie, do které na začátku zápasu hlásím úvodní sestavu domácích. Krásný, já mám úplně husí kůži. No, o sportu si dneska ještě budeme povídat, čeká nás ještě spousta hudby do 13. hodiny. Miley Cyrus, Hunter X, taky Mandraže, Šrouby a Matice, když to stihneme. No a ve 13. nejnovější zprávy. Díky, že posloucháte srdcovky, zítra ve 12. opět se mnou Sirkou Kalnářem si užijeme dalších 6 legendárních hitů.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Konečně mám svůj pokoj. Táta prodal dům, kde vyrůstal. A pomáhal mu s tím jeden moc fajn pán z realitky. Táta říká, že všechno šlo hladce a že to byl profík. Díky tomu si splnil svůj sen. Má svoji firmu a je i víc se mnou. Hrajeme fotbal a jezdíme na kole. Babička s dědou jsou na něj fakt hrdý.
4: Energie, zkušenosti, výsledky.
5: SNL a Partners. Realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
6: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
7: Viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
8: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato Della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato Della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato DV.
9: Každý den přináší nové výzvy.
10: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
9: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
10: Více na práce Ontex.cz.
11: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
12: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
11: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
13: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Zakázková výroba dílů dle potřeb klienta. Prostě všechno, co ve světě lešení můžete potřebovat. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
14: Pobíj s námi NN Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
15: Jo, ještě beton.
16: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, ústraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
17: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
18: Sekání trávy nemusí být dřina.

0: Může to být radost. Gentleman's Tools Turnov nabízí sekací traktůrky pro každou zahradu i větší pozemek. Výkon, pohodlí, skvělá cena a zajištěný servis. Nasedni a sekání tě začne bavit. Gentleman's Tools posune vaši zahradu a sekání na vyšší úroveň. echoonline.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Festival Ultra Slev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Cyrus krátce po obědě zpívá o konci světa. No tak, jestli bude konec světa nebo ne, tak třeba se to rozvíme ve zprávách. Uvidíme už za chviličku, nás čekají nejnovější zprávy a Lucie. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Českolipsku na výjezdu z Horního Prysku směrem na Kamenický Šenov došlo k pádu cyklisty. Na místě zasahují záchranné složky a projíždí se kyvadlově. A na kyvadlový provoz narazíte taky na Českolipsku v Horní Lipchavě, kde probíhá oprava chodníku. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na Americké 98. Více na mojekolo.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz
5: trenirkarna.cz.
6: Hej ty, ne ty, chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém, klikni na trenirkarna.cz, napiš kód RADIO a jede to! 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: trenirkarna.cz.
7: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Hey, I'm Dua Lipa.
11: Hi, I'm Lenny Kravitz.
12: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
15: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Od července nebude k objednání na mamograf potřebná žádanka, vše půjde napřímo. Veškeré potřebné kroky vyřešíme v rámci screeningového centra, pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
16: Online systémy už dnes navíc umožňují poskytovatelům zdravotních služeb kontrolu poslední návštěvy. Nebude tedy docházet k tomu, že by preventivní vyšetření bylo provedeno mimo stanovenou frekvenci, v tomto případě tedy jednou za 2 roky u žen nad 45 let.
15: Některé pojišťovny také plánují vytvoření notifikace v mobilních aplikacích. Ty klienty upozorní na blížící se termín pro absolvování screeningu. Povinná polytechnická výchova a praktické činnosti se vrátí na základní školy. Ministerstvo průmyslu ve spolupráci s rezortem školství připravuje nový rámcový vzdělávací program. První žáci na obou stupních základních škol by tyto předměty měly mít na rozvrhu od roku 2028. Věznice v řadě evropských zemí jsou přeplněné. Přibývá v nich hlavně žen a starších lidí. Uvedla to v pravidelné zprávě o stavu vězenství ve svých členských zemích Rada Evropy. Česko je v podílu žen za mřížemi druhé hned za Maďarskem. Teď ještě pohled k nám.
1: Ze severu Čech do Španělských hor. Mládě orlosupa bradatého, které se v únoru vylíhlo v zoo Ostrava a následně jej adoptoval zkušený pár těchto ohrožených dravců v zoo Liberec, je nyní na cestě do Španělska. Po aklimatizaci bude vypuštěno do volné přírody na pomezí Aragonu a Valencie, odkud orlosupy během 20. století úplně vymizely.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na severu Čech se nám obloha lehce zatáhla. Máme polojasno až oblačno, odpoledne se ojediněle může vyskytnout přeháňka. Teploty budou stoupat maximálně na 20.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: A my po srdcovkách pokračujeme dál. 3 minutky po 1 hodině odpolední posloucháte Hit Radio, to nejlepší rádio v Česku, které vám opět nabídne 6 hitů hned po sobě. Dáme si například Red Altna, budou Cranberries a tuhle hodinu nám otevřou Black Eyed Peas.
2: Hit Radio Kontakt.

Ray Dalton na Hit Radio ve 13 hodin a 13 minut. Dneska, tak máme úterý, je 19. května a dnes je Mezinárodní den účetnictví. Tak si říkám, je opravdu někdo, kdo slaví Mezinárodní den účetnictví? To nemůže udělat ani účetní, ne? Jako, jestli jste měli na škole účetnictví, možná si pamatujete taky akorát takový to má dát ti dal, jo? Já jsem navíc z největšího plzeňského sídliště, tam jsme to měli ještě upgradeovaný na nedáš, dostaneš, ale jinak vlastně jako nevím. No tak po vzoru má dát ti dál, tak mám vám dát dneska skvělý hudební hity, no tak vám je dám. To my na Hit Rádiu uděláme a je úplně jedno, jestli se to dneska slaví nebo ne. Takhle my to tady máme každý den, od pondělí do neděle. Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, právě teď.

0: Coldplay na Hit Radio Zite My Universe, tedy My Můj vesmír. Já si říkám, prosím vás, co to bylo za vesmír včera, ten hokej? To Švédsko, to si muselo říkat, že jsme úplně z jiný planety. To bylo neuvěřitelný. 3-0 během pár minut, jo. Já říkám, 15 minut za náma, pískej konec. Pak to teda bylo nakonec ještě dost jako zajímavý. Nakonec, pokud jste jako sledovali pozorně ten hokej, tak jste si možná všimli, že ani my, ani Švédsko nebylo z jiný planety, ale asi rozhodčí byli jako úplně z jiný planety teda. To byl úplně jiný vesmír teda. To jako doufám, že ty nasedli zpátky na tu svoji raketu a odletěli zpátky na tu planetu, ze který se tady objevili, protože to bylo neuvěřitelný. No jsem zvědavej, jak to bude vypadat zítra. Dneska máme volníčko a zítra hrajeme proti Itálii. Zápas začíná v 16:20, takže, pardon, takže možná... možná, že si budete muset zjít půl dne volno, no, v práci. To je hrozný, co? Ten hokej. 16:20 zítra proti Itálii. Za chviličku Barbora Poláková a taky David Guetta.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
7: Fakt? A kam pojedeme?
6: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
7: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Jaké boty a kabelky na léto? Na eobuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože eobuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na eobuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. Eobuv ví.
9: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
10: No zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domu se zkušenostmi, který se postará o všechno?
11: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
12: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
13: Tak to musíme do Spoltexu.
12: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
13: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
12: Tak už pojeď.
13: Spoltex.cz.
14: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
15: Svegliff Day. Strongmani, co 400 kilo zvedají k snídani. Pákaři, MMA klec a středověký rytíři. Kavalery zaspívá těžký váhy a zarepuje nám i maniak. 10 hodin masakr zábavy zatím jen za litra a do neděle kupon rádio na 20% slevu. V sobotu 30. května v Home Credit Aréně v Liberci. Vstupenky pořídíš na liberec.cz. Svegliff Day.
16: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Barbora Poláková s Hitem Nafrněná ve 13 hodin a 35 minut. S vámi Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A schválně, už jste se dívali na výhled počasí na příští týden? Viděli jste to? To je vtip? Nebo je to jako vážně? Na to, že minulý týden mrzlo a příští týden mají být třicítky. To je trošku jako zajímavý. Já jenom o tom mluvím kvůli tomu, protože léto je tady, ale nevím jak u vás, ale u nás doma nějak jako to tělo do plavek nedorazilo. Na rozdíl od toho léta, takhle předčasně. Jak jste na tom vy? Makáte na svým těle do plavek, anebo vám prostě lednový předsevzetí opět nevyšlo? Takhle, pokud nevyšlo, tak na rovinu pojďme si nalít čistého vína, že za ten týden už to asi nedoženeme, tak nám tedy nezbývá nic jiného. Než se smířit s tím, že se zase měsíc cca budeme stydět u vody a pak budeme mít zase 11 měsíců klid. No, na rozdíl od těch, co se třeba těch 11 měsíců zase trápí v tom fitku, že jo, od rána do večera. Tak co je lepší, no, co je lepší? No ne, teda je to teda neuvěřitelný, jak si z nás dělá matka příroda legraci. Každopádně je to tak, no, jako naše šance na vyrýsované tělo pekáč buchet letos do plavek, tak už je to pryč, tak si dáme i symbolický hit Gone, Gone, Gone, tedy pryč, pryč, pryč, takový jako hezký letní hit, který má na svědomí David Guetta a Teddy Swims. Nebo možná, jak by včera řekl Robert Záruba, David Guetta a Teddy Swims.

0: John Legend, Lohný na Hit Radio ve 13 hodin 3 a 40 minut. Jak tady řešíme i to počasí a že budou tady od příštího týdne třicítky, tak mi píše Lukáš, čau, ty si tak můžeš stěžovat, tyjo, ty můžeš sedět v rádiu v tílku, asi v pohodě. Třicítky jsou pro mě peklo, už teď se potím v práci jako blázen, nevím, co tu budu dělat, když nesmím do práce v kraťasech a tričku. Zdravím! No, to je pravda, já tady můžu klidně sedět i nahatej. To je hrozná představa, co? To je možná horší než třicítky najednou. Každopádně, jo, to je pravda, samozřejmě dress code do práce to je jedna věc. Jestli máte, teď fakt třeba to tak jako může být, že máte třeba nějaký problém, na rovinu úplně takhle si to můžeme vždycky říct, tady mezi 12. a 15. Jestli máte problém s nadměrným pocením, tak bacha. Jestli jíte hodně rajčata, tak to s tím může souviset, jo. Protože tvrdí se, že opravdu tím, jak člověk jako hodně jí rajské jablíčka, tak plody těchto rostlin, tak že ten pot jako podporujou a ještě navíc ho i jako zvýrazňujou. Jo. Tak možná, že i to je třeba cesta, jak s tím bojovat. No, to je jenom takový jako tip. Za chviličku z hitů Lucie a Daniela, taky Nickelback a Rockstar, no a ve 14 hodin Pravda nebo Bullshit.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: Co říkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.
5: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
8: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
9: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
10: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
11: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649

0: 1900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte rádi atmosféru grilování stejně jako my v odborných centrech Bauhaus? Neváhejte a přijďte si vybrat ze široké nabídky grillů a grilovacího příslušenství. Společně vybereme ideální typ pro vaše účely a grilování může začít. Bauhaus, když se to má
3: podařit. Hit Radio. 3 dny, 1 trať a tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krátce před druhou hodinou odpolední na Hit Rádiu Lucie a Daniela a za chvilku zase Lucie a zprávy. Tak jo, samý holky tady. Co bude ve zprávách, tak to se nechte překvapit. Teď jdeme na aktuální dopravu, ta nás taky umí velmi překvapit.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Na Semelsku na příjezdu do Turnova od Malé Skály na kruhovém objezdu havarovala 3 osobní auta. Provoz je tady částečně omezený. A ještě připomínám, že v Mimoni narazíte na uzavírku v Okrouhlické ulici, tak s tím počítejte. Vaše dopravní info volejte na číslo 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Hausbrand Café, per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
7: Toto je.
8: Dopravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Hey, this is Ava Max. All the hits.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Uchazeči o studium na střední škole se mohou ode dneška hlásit do druhého kola přijímaček. Čas mají do pondělí 25. května. Přehled škol, které nabízejí volná místa, je na webu Cermatu. Stejně jako v prvním kole si mohou žáci podat hned několik přihlášek. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Kapacity letních táborů se plní, největší zájem je o všeobecné s pobytem v přírodě. Oblíbené jsou ale i ty se zaměřením, popisuje analytička České rady dětí a mládeže Nela Andresová.
12: Například tábory turistické, vodácké, cyklistické, ale i třeba vědecko-technické nebo i umělecké. Tábory nejčastěji jezdí děti ve věku 5 až 14 let a těch bývá na jednom táboře kolem 29.
11: Průměrná cena letního tábora je zhruba 3 až 4 tisíce korun. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Dvojité derby i turnaj v Drážďanech. Bílí tygři nedávno zahájili letní přípravu a už znají i rozpis přátelských utkání. Před startem sezóny, ve které se kromě české soutěže představí taky v lize mistrů, se hrají celkem 6 zápasů, ve kterých vyzvou i zahraniční soupeře. Úvodní domácí mač se hrají 6. srpna proti Mladé Boleslavi.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
1: Nebe nad severem Čech se nám pomalu, ale jistě zatahuje. Odpoledne čekáme oblačno až polojasno. Místy se můžou taky objevit přehánky nebo bouřky a teploty do 20 stupňů Celsia.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Pohodové úterní odpoledne přeju, máme 3 minutky po 2 hodině odpolední. Ve zprávách info o táboře, já jsem si úplně říkal, já bych taky jel na tábor, taky byste jeli. Že bychom si vzali volno v práci a jeli bychom na tábor. Na nějaký dospělácký tábor, třeba pivní tábor, nebo tábor spící, že bychom prostě jenom týden spali. Bože, to by bylo krásný. To je podnikatelský záměr, to nikdo neudělá, co? No, nevadí. Co nás čeká teď? Po 2 hodině. No, náš pořad Pravda nebo Bullshit. velmi zásadní průzkum už za chvíli.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Pink na Hit Radio chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Ano, a je to tady náš oblíbený pořad, takhle po druhé hodině odpolední, co si dáváme. Mám tady další zajímavý průzkum, se kterým přišli...
1: Vědci.
0: No, hodně v uvozovkách, vědci. A ten průzkum zní, že 63% lidí věří AI, tedy umělé inteligenci, ve věcech zdraví stejně tak jako doktorovi. Je to pravda nebo ne? Je to možný? Takhle, pojďme si nalít čistého vína, asi to dělá každý z nás, že když nám není dobře nebo něco takového, tak prostě otevřeme AI, nevím, ChatGPT nebo něco takového, napíšeme to tam a teoreticky jako si říkáme dobrý, tak teď je mi tohle nebo tamhle to, prostě konzultujeme vlastní zdraví s umělou inteligencí. Ale věříte tomu? Řídíte se podle rad, které vám potom ta umělá inteligence dá? A nebo si to potom ještě ověřujete, že zavoláte k doktorovi? Ono je to mnohem rychlejší, že jo, než jít do čekárny, tam pak přijdete a je to vlastně úplně stejný. Ten doktor se vás taky nejdřív zeptá, co vám je. A pak vám na to něco předepíše. Ne teda, každý samozřejmě. Ale ta umělá inteligence to takhle dělá taky. Tak věříte umělé inteligenci stejně tak jako svému doktorovi? Dejte vědět. 777 937 777.

0: Regard na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A jdeme zjistit, jestli vědci měli pravdu, anebo ne, když tvrdí, že 63%, to je velký číslo, 63% lidí věří AI ve věcech zdraví úplně stejně tak, jako svému doktorovi. Tak co vy na to? Pojďme na hlasovky.
2: Já osobně AI využívám především v tom, když mám nějaký psychický problém, blok nebo něco, tak to zní, jako svým způsobem konzultuju a hledám způsob, jak třeba na nějakou zprávu, nějakou věc reagovat jinak, než pod vlivem a náporem emocí. Takže to je taky takový jako docela dobrý jako seberealizace, hledání nějaký lepší cesty ke komunikaci. Ale jako ohledně toho zdraví, no nevím, no. To bych asi radši zašla k tomu doktorovi.
0: Ale je zdravý a taky duševní zdraví, takže tady já bych jako řekl, že vlastně je to pravda, protože kdyby náhodou to bylo teda tak, že by tam AI něco poradila, tak správně by to tak mělo být, že pak by se to mělo konzultovat třeba s psychologem, ne? Teoreticky. Takže tohle já beru jako potvrzení, že ano. Co tady máme dál? Hele, já rozhodně ne a myslím si, že 63% je moc, takže si myslím, že to je lež. Uvidíme. Hezká zpráva, ahoj, já věřím více veterináři než mé doktorce. Zdravím všechny, Hanka. To asi nerada slyší. Každopádně, myslím si, že spousta obvodních lékařů, kdyby mohli jenom tak dávat prostě injekce proti vsteklině, takže by tam měli plný ordinace, protože to, co já vidím občas, když jedu takhle jako cestou domů za volantem, tak si říkám, tady bych nějakou fakt potřeboval. Co tady máme dál? Za zprávy. Mám tady hlasovku od Petra.
3: Zdravím, já měl inteligenci vůbec nevěřím a když je mi zle, bolí mi OK, tak si radši tady jdu k svému obvodnímu lékaři, který mi poradí, než nějaká umělá inteligence, bo ona určitě lže, jakože nelže, ale není, že taková vyspěla. Díky, Petr.
0: Petře, díky taky za zprávu. Ano, to, že umělá inteligence ještě asi není tak vyspělá, na tom se určitě shodneme. A Petr teda radši jde k obvodnímu lékaři. Dobře, tak jo, co vy? 777-937-777. Máme ještě dvě, možná tři minutky na to, abyste napsali váš názor a pak zjistíme, co si o tom myslí tady u nás Česko na Hit Rádiu. Jestli mají pravdu
1: vědci,
0: kteří tvrdí, že 63% lidí v Česku tak věří umělé inteligenci stejně tak jako svému doktoru.

0: Na Hitrádiu na úterní odpoledne zpěvačka Sia.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak co, opravdu je to fakt, že 63% lidí věří umělé inteligenci v oblasti zdraví stejně tak jako svému doktoru? Na to odpovídáte na čísle 777-937-777. Mám tady zprávu. Zdravím, když mám nějaký zdravotní problém, konzultuji to s umělou inteligencí a když mě uklidní, tak ji věřím. Když napíše něco špatného, tak ji nevěřím a jdu k doktorovi. Takže asi tak. Hezký den všem. Zajímavý. Taky hezká zpráva, kterou píše Martina. Ahoj, přiznám se, že teď jsem se trochu vyděsila, protože jsem si uvědomila, že někdy ano, mám malé dítě a když mu něco je, tak nevolám hned pediatričce, ale nejdřív se ptám AI a občas dělám právě to, co mi poradí. No jo, to je prostě 21. století. Co hlasovky?
2: Co mě umělé inteligenci nevěřím, ale mám tchýni a takže ani umělá inteligence pořádně nefungovala a ta vlastně si četla na internetu podle toho, jaký má příznaky a už si našla třeba rakovinu oka a jiné nesmysly. Takže věřím tomu, že je spousta lidí, co se najde a co běží bezmezně, ale zároveň si myslím, že spousta lidí by mělo mít i zdravý selský rozum.
0: A že to vždycky ta tchýně, co? Další zpráva. Já zdravím do rádia, osobně AI využívám spíš při řešení domácích úkolů s dětmi, ale můj manžel ji ke konzultaci svého zdravotního stavu využívá hojně. Nevím, jestli jí věří víc než lékaři, ale řeší s ní spoustu i dost osobních a bizarních věcí. Jestli to opravdu někdo sleduje a čte, tak si asi musí občas klepat na čelo. Zdraví Míša. Jo, ta umělá inteligence, člověk si ji tak nějak jako dokáže svěřit víc. To je zajímavý. A důkazem jsou i zprávy, které píšete, že si s ní často povídáte o vašem psychickém stavu a že vám pomáhá s řešením depresí. To je zajímavý. Takhle, ať už jste psali, že ano nebo ne, tak já když to tady dám dohromady, tak si myslím, že
1: vědci
0: pravdu neměli. Věřím tomu, že 63% klidně může konzultovat zdravotní svůj stav s AI. To ano, a možná nás bude mnohem víc než 63%. Ale nejsem si jistý, já nevěřím tomu, že by 63% opravdu věřilo AI na stejné úrovni jako doktoru. Takže za mě dneska, věřím, že i za vás, bullshit.
3: A čelovky vaření a papání?
4: Máme.
3: A batůžek malý a velký?
4: Máme.
3: A co boty a botičky do každého počasí?
4: Jasně, že máme.
5: Na výstavě stanů v Letňanech najdete všechno vybavení do přírody. Přijďte si vyzkoušet postavené stany, prošlápnout boty nebo zalehnout na fouklé karimatky. Výstava stanů for camping.
6: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
7: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí, tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
8: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. ChandaSolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Hele, vyšla nová kaplinka.
12: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
11: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
12: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
11: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do Pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
16: Elite Date, seznamka pro vztah.
17: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
16: Elitedate.cz.
18: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
19: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD DC Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
18: A tak to bude drahé.
19: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD DC Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
20: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
21: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
22: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
23: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

ve 14 hodin 39 minut, už se nám to blíží, od 15 hodin naše odpolední show. No a zároveň, pokud jste dneska nestihli srdcovky mezi 12 a 13 hodinou, tak doporučuji poslouchejte Hit Radio i dnes po 18 hodině, protože od 18 do 21 tři nádherný hodiny vás čeká náš pořad Hit Radio Classic a opět to bude, kolik to je třikrát čistě, to je těžký, to, nějakých cca 180 minut, myslím jenom tak jako od voka, 180 minut fantastický hudby z 80. a 90. let. To vám nabízíme dnes večer. Do té doby pojďme si zavzpomínat. Tady jsou Spooks.

0: odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Zítra ve 12 srdcovky a ve 2 hodiny odpoledne ruleta dvojsmyslů. Myslím, že se zítra zase trošku zasmějeme. Tak se na vás těším, přežijte to v práci, zítra ve 12, ahoj.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: V dnešní odpolední show jsem zase tak trošku osyřel. Deňa vyrazila k zubaři a tak se společně podíváme českým doktorům, tak říkajíc, na zoubek. Ano, přátelé, už za chviličku v odpolední show společně probereme, jak to máte se zubaři i s dalšími doktory. Bojíte se jich, nebojíte, nebo za nimi naopak chodíte rádi. Tak poslouchejte, už za chvilku.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Odpolední show s Jirkou.

0: zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
1: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
2: Auto na šrot CZ.
3: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
2: Volejte 776 823 833.
3: Autonasrot.cz.
2: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
3: A zdarma odvezeme.
2: Volejte 776 823 833.
4: Poběž s námi Arena Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů NN Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
5: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
6: V každém z našich pořadů ze Zooparku Zelčín se věnujeme zooparku jako takovému. Dnes trochu odběhneme od zvířat a výběhu. U mikrofonu je Luboš Peřina a ptáme se ho, jak je to v zooparku s ubytováním. Dá se u vás přespat?
7: Dá se u nás přespat, ubytovat a od zvířat ohrad nebudeme vůbec odbíhat. Stále jim zůstaneme na blízku.
6: Jaké možnosti přenocování Zoopark Zelčín nabízí?
7: Hostům, co jedou třeba z dálky, můžeme nabídnout ubytování v apartmánech. Plně vybavené apartmány až pro 4 osoby s kompletním zázemím a vybavením. V sezóně nabídneme samozřejmě i stravu. Další možností je přijet k nám se stanem, karavanem nebo obytným autem a ubytovat se u nás v kempu. Kemp je umístěný v těsné blízkosti ohrad, takže nepřijdete o žádný zážitek. Vyjdete ráno z karavanu a hned uvidíte námy nebo na Nandu. Největším bonusem kempu je ale určitě večer. Po skončení provozní doby pro veřejnost máte Zoopark Zelčín prakticky jen pro sebe. Takový český safari kemp. Musím se i pochlubit, že jsme letos vyhráli první místo jako pozemek na portálu bezkempu.cz pro rodiny s dětmi.
6: Nemám stan, karavan, ani obytňák. Nechci do apartmánu. Co se mnou uděláte?
7: Nabídneme vám například chatky nebo týpík ubytování. U nás vás bez střechy nad hlavou rozhodně nenecháme. Celkovou kapacitu chatek máme až pro 60 osob, ale je tu potřeba říci, že jsou v létě hodně využívány pro školy a školky v přírodě a letní tábory.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.cz.
9: Housebrand Café per favore?
10: Si, signora.
11: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
12: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
12: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
12: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
12: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
14: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payment. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platit

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči bacha ve Čtveříně v části Doubí. Dejte tady pozor na rozlitý olej na vozovce, ať to tam někomu nepodjede. A pokud jedete z České Lípy směrem na Mělník, tak bacha u Jestřebí. Bude tady u krajnice probíhat oprava svislého dopravního značení. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Praktická podlaha Studio AXA. Značkové laminátové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line třídy C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
4: Bydlet o úroveň výš?
5: Můžete i vy.
4: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
5: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
4: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
5: Rezidence Level 21.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
12: Jsou tady krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Cenový strop na pohonné hmoty zítra opět zroste. Litr benzínu může zdražit na 44 korun a 71 haléřů. Naftu pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 42 korun a 17 haléřů. To je asi o 15 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který dnes odpoledne zveřejnilo Ministerstvo financí. První příznaky demence může odhalit několika minutový test. Ve věku 65 až 80 let je součástí preventivní prohlídky. Dostupný je také na netu. Informovala o tom Společnost všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. A thajská vláda se rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů. Důvodem jsou obavy o národní bezpečnost, informují tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60-denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí, včetně Česka a Slovenska.
10: Hokejový servis Hit Radio.
12: Čeští hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny B mistrovství světa ve Friburgu obhájce bronzu Švédy 4-3. Národní tým se díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka ve středu proti Itálii od 16:20. Držíme palce.
13: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
0: Přátelé, dešť nám ustal, sluníčko svítí na plné pecky a teploměry na severu Čech hlásí 17 až 19 stupňů a víceméně tak, jak to vypadá teď, by to mělo podle meteorologů vydržet až do večera.
10: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, startuje odpolední show dnes s Jirkou Krupicou. Daniela se odskočila k zubaři a my tak spolu už za chviličku probereme, jak to máte se zubaři vy. Bojíte se nebo naopak chodíte rádi? To už za chvilku na Rádio Kontakt. Do té doby ale ty nejlepší hity na severu. Miraj a Trips a jejich dokola taky Nelly Furtado.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdát.

Nelly Furtado, Say It Right, neboli Řekni to popravdě, a pravdě se budeme věnovat už teď. Přátelé, jak jste si asi všimli, dnes jsem za mikrofonem osiřel, a protože Deňa musela neodkladně k zubaři, což se tak jako běžně děje, protože zubař má tak dlouhé objednávkové kalendáře, že zkrátka, když už se na vás v tom kalendáři usměje štěstí a najde pro vás tu malou skulinku, kde vás může ošetřit, tak zkrátka neleníte a utíkáte, co nejrychleji to jde. Otázka zní, utíkáte, nebo se spíš pomalu ploužíte? Já osobně se zubařů opravdu extrémně bojím, mám z nich opravdový vítr, přesto, že vím, že pro nás dělají jenom to nejlepší. Dokonce mi osobně byl diagnostikovaný syndrom bílého pláště, takže když vidím doktora, tak prostě nejsem úplně v pohodě. A zajímá mě, jak to máte vy. Bojíte se zubařů, nebo se k ním naopak těšíte a říkáte si, to bude super, zase budu moct nějakou dobu beztrestně jíst úplně všechno, co mi přijde pod ruku, protože mi řekne, že jsem úplně v pohodě. Napište mi na náš WhatsApp 606-825-404. No a k tomu přemýšlení vám posílám ty nejlepší hity na severu Čech. Simple Plan, Welcome to My Life, taky Benson Boone a Beautiful Things.

0: Vlastovka. Benson Boone, Beautiful Things, což nádherná věc, často nebývá úplně zrovna návštěva zubaře. Já jsem se vás před chvilkou ptal, jak to máte se zubaři, jestli chodíte k ním rádi, nebo jestli třeba máte strach podobně jako já. A jsem hrozně rád za vaše odpovědi. Ku příkladu mi píše Markéta, ahoj, tak zubař, to je velké téma. Já mám hodného, vlídného a přiměřeně drahého lékaře, takže se moc nebojím. Ovšem i v Liberci jsou v uvozovkách nenažraní lékaři, kteří zneužívají situaci, že je lékařů nedostatek. Když se vám to nelíbí, můžou zákrok prodražit nebo udělat o něco bolestnější, že ano. Naštěstí tohle já neznám. Market, díky za tvoji zpětnou vazbu. Já myslím, že tak žhavé to asi nebude. Většinou, když to bolí, tak bude problém, si myslím, spíš na naší straně. Ale a podobně píše i Tomáš. Bojím, už jen ten zvuk vrtačky mi zkazí náladu na celý den. Tome, jako bych to psal já. Mluvíš mi totálně z duše. I vy ostatní, co jste psali na náš rádiový WhatsApp, který je najdete na čísle 606-825-404. Pište dál, můžeme se spolu celé odpoledne na tohleto krásné květnaté téma pobavit a k tomu vám do uší posílám další skvělé hity. Už za chvilku, Alex Warren, Ordinary.
1: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hit Rádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12. Hit Rádio.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Nestihli jste dotaci na tepelné čerpadlo? Nevadí. Pořízením frézovaného podlahového topení získáte tepelné čerpadlo za cenu jako s dotací. Comfort Plus. Podlahové topení bez bourání. Comfortplus.cz. Teplo chytře a úsporně.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
9: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Service Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Service Plus. Těšíme se na vás.
10: Service Plus.cz.
11: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax.

0: Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
1: Jídelna. Restaurace pro každého v Plaze v centru Liberce. Česká klasika, burgery i pizza za atraktivní ceny. Jídelna. Jídla sebou v obalech zdarma. Minutky i hotovky po celý den. Jídelna v Plaze. Denně od 7:30 do 8:00 večer. Jídelna. Tady si pochutnáte. Mňam.
2: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

Gary Hanel, It's a Raining Man, a já myslím, že pokud jsou mezi vámi fanoušci seriálu Přátelé, tak si právě teď vybavili situaci, kdy se Monika jakožto už snoubenka Chandlera jede seznámit s jeho otcem, který vystupuje v kabaretu jako drag queen, a tohle je přesně ta skladba, kterou zpívá, když se s Monikou uvidí úplně poprvé v českém dabingu jako Muži prší z nebe. Před námi Joan Osborne, tahleta, dá se říct, písničkářská modla, veliká to paní, osmkrát nominovaná na cenu Grammy, a její asi nejznámější skladba One of Us, kterou dala dohromady se skupinou Grateful Dead, a my si ji dáme právě teď na Hit Radio Kontakt. Tak přátelé, uvolněte se prosím, nepřipojtejte se, protože tohle je naprostá pohodička, o kterou se tady postaráme pro vás hlavně na Hit Radio Kontakt. Tak volume doprava, usaďte se pohodlně, tahle ta pohodová a klidná jízda na Hit Radio Kontakt právě teď začíná. Joan Osborne, One of Us.

0: Kdo by si to nepřál zůstat stále mlád? Jay-Z, Mr. Hudson, Forever Young na Hit Radio Kontakt. A přátelé, každý u nás na severu, kdo se zajímá o fotbal, tak už se právě v těchto chvílích chvěje nedočkavostí a nadšením, protože už zítra nás v Hradci Králové čeká finále letošního ročníku MOL Cupu, kde se utká favorizovaný FK Jablonec proti Karviné. A já věřím tomu, že pojedete všichni, kteří fandíte fotbalu a hlavně fandíte Jablonci v tomto utkání, zajedete do Hradce všechny naše kluky podpořit, protože nejenom podle bookmakeru, ale podle toho, co se kdekoliv dočtete a pokud sledujete aspoň trošku fotbal, tak víte, že Jablonec má hodně navrch a že by tentokrát mohli udělat ne úplný hat-trick, ale doplnit do své sbírky už třetí vítězství v MOL Cupu. No, Karviná ta se jede proto svoje první, takže věřím, že i tak to právě budou chtít velmi urvat a nedají to Jablonci úplně zadarmo. Takže věřím tomu, že nás čeká opravdový fotbalový svátek. Zítra od 18 hodin v Hradci Králové, Lupeny ještě stále jsou. Koukněte na Ticket Portal a tam je můžete ještě posledních pár sehnat. Vyražte tam, fanděte, nechte tam plíce a já věřím tomu, že už zítra večer se bude na severu velmi slavit další zisk poháru z MOL Cupu.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
2: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus Česká Lípa.
3: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
4: Ha, viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
5: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
6: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.

0: Tam i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
1: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
6: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od L-Trans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
7: Hit Radio. 3 dny. 1 trať. A tvoje závodnický já. Extázy. Vyhraj v soutěži Rychlá pětka 2 třídenní Gold vstupenky na MotoGP v Brně. Nastartuj svoje motory každé všední ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
8: MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Shakira nám dospívala Ozo, troška filmové melodie ve vysílání Hydrádia Kontakt. No a přátelé, u filmu zůstaneme, ale jenom tak trošku napůl. Jestli máte rádi Harryho Pottera, tak právě teďka zbystřete. Protože pokud se ve vás skrývá takzvaný bystrozor, tak byste měli okamžitě letět do Anglie. Protože na univerzitě v Yale nedávno odhalili, že mají knihovnu se zakázanou černou magií. Říkáte si, že jsem se zbláznil a že jsem už moc koukal na televizi. Není to tak. Tohle je, přátelé, realita. Nejde samozřejmě o reálnou černou magii, ale jde o 300 svazků knih, které obsahují různé poznámky o okultismu, o alchymii a podobně. A většina z nich je stará více než několik set let. Takže pokud jste ale fanoušci těchto tajemných věcí, tak je to minimálně skvělý tip na letní dovolenou. Pojďme zpátky k muzice. Martin Garrix a Bon Jovi, No Sleep.

0: Lost Frequency z Reality. Za chviličku tady bude 16. hodina. Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Bacha, v České Kamenici v Lipové ulici probíhá pokládka kabelu a silnice je zcela neprůjezdná. A pokud jedete z České Lípy na Mělník, tak pozor u Jestřebí. U Krajnice tady bude probíhat oprava svislého dopravního značení. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Moje kolo, tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
2: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
3: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží. Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
4: Scháníte práci? Scháníte práci v Liberci? Zavedená chráněná dílna Servis Plus stále nabírá zaměstnance. A také nabíráme zaměstnance se zdravotním postižením. Pro každého máme jistotu práce v této nejisté době. Více na Servis Plus. Těšíme se na vás.
1: Service Plus.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej, tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Kontakt.
9: 16 hodin, krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Myslivci zřejmě přijdou o možnost lovit lišku obecnou v podzemních přírodních norách za pomocí loveckých psů. Zákaz nejspíš schválí sněmovna. Záporně se pak postavil zemědělský výbor k poslanecké úpravě, podle kterého by myslivecká stráž přišla o právo usmrcovat v honitbě toulavé psy a kočky. Ministerstvo zahraničí Spojených států důrazně vyzvalo Američany, aby necestovali do Konga, Jižního Sudánu a Ugandy. Důvodem je epidemie eboli. Zvážit mají také cesty do Rwandy, informuje o tom agentura Reuters. Pokračující přívalové deště a rozsáhlé povodně si v Číně vyžádaly nejméně 18 obětí. Živel uzavřel školy i podniky, narušil dopravu a v některých oblastech přerušil dodávky elektřiny. Meteorologové varují před vysokým rizikem sesuvu půdy a bleskových povodní v 8 provinciích střední a jižní Číny. A ještě hokejová NHL. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře v 7. zápase série druhého kola playoff proti Buffalo 37 zákroky. Canadiens v klíčovém duelu porazili domácí Sabres 3-2 v prodloužení a postoupili tak do finále východní konference.
0: Naprosto pohodových 17 až 19 stupňů ukazují teploměry víceméně všude na severu Čech. A já věřím tomu, že si to užíváte spolu se mnou a díky meteorologům víme, že to tak vydrží až do večera.
1: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, přinášíme vám ty nejlepší hity na severu Čech. Já jsem Jirka Krupica a těším se na další společně strávenou hodinu, kde si probereme třeba například to, kdo bude nový James Bond. Kandidátů je hodně, tak doufám, že máte taky svého favorita. No a ty nejlepší hity za 100 let, taky Crying on the Dance Floor, už za chvilku.

troška taneční hudby takhle při úterním odpolední. Doufám, že vám nadala potřebnou energii do žil, kterou na to přežití toho pracovního úterka často všichni potřebujeme. Přátelé, hledá se nový James Bond. Hledá se už dlouho a on totiž už jako nám trošičku začíná Daniel Craig přesluhovat. No a máme na stole hned několik jmen. Mezi nimi je třeba Henry Cavill, což by osobně byl můj kandidát, ale co se budem, on už taky chudák nemůže hrát přece úplně všechno, protože je prostě skvělý. Nicméně najdeme tam věkové rozpětí mezi 26 až 42 lety. Což je jako neuvěřitelné, že by James Bond mohl být charismatický muž v téměř středních letech, ale zároveň úplný mladíček a díky tomu by nám mohl vydržet i trošičku díl v jednom obsazení. Ale pořád si říkám, když se dívám na ten dlouhý seznam všech uchazečů, kteří přicházejí v úvahu, nějak tam nevidím svoje jméno. Tak si říkám, asi produkce a režisér na mě možná, nevím, ztratili číslo nebo něco. No nic, oni si ještě určitě vzpomenou. Posílám další hity z vlny Rádia Kontakt. The Calling, Wherever You Will Go a taky Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift a Radio Kontakt vám zpříjemňují úterní odpoledne. No a přátelé, nejenom o skvělé muzice a zábavě je vysílání Radio Kontakt, ale také o velmi užitečných informacích. Právě teďka nastražte uši, pokud vám v poslední době přišla nebo v nejbližší době přijde SMS-ka, kde vás budou nabádat o uhrazení pokut za dopravní přestupky. Hlavně prosím na nic neklikejte. Varuje předtím i policie. V poslední době se rozšířil tady takový nešvar a jedná se o další z podvodných SMSek, které tak různě v různých formách chodí lidem. A pokud byste klikli na ten odkaz, který vám v SMSce přijde, tak byste mohli přijít o více, než je běžná pokuta za neuhrazené jízdné. Pokud by se vám taková ta SMSka objevila v telefonu, je určitě nejlepší ji prostě rovnou smazat, ignorovat a případně třeba zavolat na dopravní podnik nebo zajít na infocentrum dopravního podniku, kde už vám určitě milé rádi poradí a s velkou pravděpodobností vám řeknou, že máte úplně čisté konto a rozhodně nic platit nemusíte. Nicméně opravdu velmi důležité neklikat na vůbec žádné odkazy a radši to vzít oklikou takzvaně na druhou stranu. Najít si zkrátka třeba na internetu stránky dopravního podniku, tam kontakt na infolinku a zavolat tam, nebo úplně nejlépe dostavit se osobně do infocentra, kde vám milé rádi se vším pomůžou, poradí, všechno vyzjistí. Tak hodně štěstí a nenechte se napálit.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Místo, které je protchnuté klidem i aktivním životním stylem. Komunitní zahrady, grill pointy, sportoviště i školka. Kompletní zázemí pro váš spokojený život. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
3: Společnost Liberecké komíny. To znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
4: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.
5: Všude dobře? Domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
6: Na plyn? Levně, rychle, bez starostí? Gepi Gas Liberec. LPG čerpací stanice v Pavlovicích na Letné u plochodrážního stadionu. Levné ceny, non-stop provoz s obsluhou i přes jednoduchý automat. Navíc pro pan do láhví, prodej i plnění. Gepi Gas, Liberec, Pavlovice.
7: Chceš potkat horu ze Hry o trůny? 200-kilový dvoumetrový monstrum si 30. května pohraje se 400 kilama jako kočka z myší. Neboj, hlavu ti nerozmáčkne, prejsto je hroznej bordel, tak už to nedělá. Kromě toho program na celý den pro celou rodinu. Známé osobnosti, strongmeni, MMA, ale i gaming nebo rytíři. Vstupenky najdeš na liberec1.cz. Svegliv Day.
8: 30 let. Až 30 let života strávíte v posteli. My v Prospánku se postaráme o to, aby to byla nejlepší léta vašeho života. Přijďte si k nám vyzkoušet matrace, postele i polštáře. Společně vybereme tu pravou postel, do které se budete těšit a ze které budete vstávat odpočatí. Vše Prospánek vám odvezeme až domů a smontujeme. Máme více než 60 prodejen. Najděte si tu svoji na prospánek.cz.
9: BMW CarTech Liberec, člen skupiny CarTech Group, nabízí široký výběr skladových, předváděcích i ojetých vozů BMW Premium Selection. Záruční a pozáruční servis, prodej náhradních dílů, příslušenství, doplňků a možnost financování prostřednictvím BMW Financial Services. Užijte si bezstarostnou radost z jízdy. Navštivte nás na obchodní ulici v Liberci nebo na stránkách cartechgroup.com. CarTech Liberec.
10: Hele, vyšla nová kaplinka.
11: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
10: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
11: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
10: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
12: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost?
3: Axis Systems tvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám, navštiv nás na cissystems.cz. Axis Systems, tvoje budoucnost začíná tady.
12: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
13: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
14: Jady. Když nové boty, tak jedině z prodejen Jady. Komfortní, lehké a pohodlné boty, co vydrží.
15: Vybírat z široké kolekce obuvi můžete v prodejnách Jady, v Liberci, v Jablonci a v Turnově. Nebo online na jady.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Luis Capaldi, Survive a Hit Radio Kontakt. A přátelé, jsou lidi, kteří jí, aby žili, a pak jsou lidé, kteří žijí, aby jedli. Já myslím, že ale obě skupiny milují snídaně. Kdo by neměl rád snídaně? No a my, Hit Radio Kontakt, ve spolupráci s jizerskými pekárnami, vám přinášíme jednu snídaní denně úplně zadarmo. A právě teď na drátě by měl být jeden z vás, co v naší soutěži se stane dnešním vítězem. Halo, halo, tady Jirka, Hit Radio Kontakt. Slyšíme se. Haló, je tam někdo? Ale ne, tohle se občas bohužel stane. Tak přátelé, přátelé, já to pokládám a zkusíme ještě druhý pokus. A vy můžete vyhrát spolu s námi a s jizerskými pekárnami tak, že zajdete na naše sociální sítě a pod soutěžní příspěvek nám napíšete, koho byste vzali na snídani, ať už někoho slavného nebo někoho ze svého okolí. Tak mám tady druhý pokus. Halo, halo, tady Jirka, Hit Radio Kontakt. Halo. Tak dneska nám to nějak stávkuje, přátelé, stávku snad se podaří vyřešit. No a do té doby dáme další muziku, budu to zkoušet zase za chvíli. Train, Drive-by na Hit Radio Kontakt.

0: nich Drive-by na Hit Radio Kontakt. Přátelé, a už se to povedlo, už je to tady, jdeme soutěžit. Jak jsem před chvílí naznačil, ve spolupráci s jizerskými pekárnami můžete vyhrát 5 kilo na snídani tady na Hit Radio Kontakt. Já myslím, že za 5 kilo je docela slušná nadílka jídla. No a já už mám teď na drátě jednoho nebo jednu z vás, co se stane hrdým majitelem této poukázky. Halo, halo, tady Jirka, Hit Radio Kontakt, kdo tam?
1: Dobré odpoledne, tady Petra, zdravím.
0: Nazdar, Peťko. Peťko, mám pro tebe dobrou zprávu. Jdeš na snídani.
1: No, skvělý, mám ohromnou radost. Super.
0: Peti, koho vám ještě sebou?
1: No manžela, samozřejmě, že manžela. Když se sejdem doma a budeme spolu, tak budeme spolu na snídaní.
0: To chceš nebo musíš říkat?
1: Ne, to chci, protože já jsem teďka v práci, manžel je doma. Já bych teda doma, manžel jde do práce.
0: No právě ty si psala ve svém příspěvku, že se s manželem míjíte pracovně. Prozradíš nám, co děláte?
1: Tak já pracuji v sociálních službách a manžel ten pracuje v jedné firmě.
0: V jedné firmě, výborně, takže prostě máte jenom odlišné pracovní doby.
1: Ano, ano.
0: Já jsem se právě říkal, jestli nejste třeba sestra a hasič, ti se taky často míjí.
1: Ne, ne.
0: Peti, prosím tě, tak dobrou chuť, moc si to užijte, užijte si společně strávené chvíle, protože o těch to je hlavně.
1: Přesně tak. Tak jo, super, tak vám moc krát děkujeme teda.
0: Tak ještě vydrž, prosím tě, na telefonu doladíme detaily. A pro vás ostatní přátelé, Kateřina, Marie, Tichá a Plamen, a nebojte, nevěžte hlavu, soutěžíme ještě v průběhu celého tohoto týdne, tak šup šup rychle na naše sociální sítě a pište pod naše příspěvky, s kým byste vyrazili úplně nejradši na snídani, ať už žijící, nežijící, slavný, neslavný, někdo z rodiny, to je úplně na vás, fantazii se meze nekladou a hodně štěstí.

0: Ladíte Hit Radio Kontakt, přátelé, a já věřím, že jste spolu se všemi ostatními fanoušky hokeje včera sledovali napínavé drama mezi českým týmem a švédským. Tak, jak jsme si nastřídali nejdříve branky, pak jsme to jedním blbým faulem prostě je nechali téměř vyrovnat, ale nakonec to kluci vybojovali. Takhle dramatický zápas, aspoň podle komentátorů, snad nebyl ještě nikdy, nebo už mega dlouho ne, mezi českou reprezentací a švédským. Ale když jsem viděl zklamané obličeje všech švédských hokejistů, tak si říkám, jestli nám to Švédsko nebude chtít trošku vrátit a nepodraží nám teď trošku nábytek. Já myslím, že bychom na ně mohli být trošku hodnější. A víte co? A nebo ne. Jestli je potkáme ještě v playoff, tak bychom jim to mohli ukázat ještě jednou a ještě s větším golovým rozdílem a zafandit si zase všichni u televizních obrazovek a zakřičit si tolikrát gol, jako to bylo včera. Tak držme palce, uvidíme, jak to bude dál.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo? Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější, raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později, nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuji, večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších pět chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
5: Carglass opraví, Carglass vymění.
6: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen.cz.
7: Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek

0: Zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
1: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
3: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
4: Pobíž s námi Arena Night Run Liberec Vesec. Dětské závody, charitativní závod Phoenix Run a večerní Bellis Run proti rakovině prsu na 5 kilometrů. Celý den uzavře noční běh na 10 kilometrů Arena Night Run. Více na nightrun.cz už 23. května v lyžařském areálu Vesec.
5: Trénírkárna.cz.
6: Hej ty! Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
5: Trenírkárna.cz.
7: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
7: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
7: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
7: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
7: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Hit Radio Kontakt.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Tia Kimbra, Somebody That I Used To Know a Hit Radio Kontakt. Přátelé, už se vám určitě někdy stalo, že jste si řekli, Vogo, co to zase je za zákon, co to zase je za vyhlášku. Já už fakt, mně to přijde, připadá tak absurdní. Věřte mi, existuje to absurdnější a vždycky vás trumfnu. Ve Velké Británii například existuje zákon z někde z 19. století, který zakazuje lov jednorožců. Ano, je to tak, zcela regulérní zákon, který stále obsahuje britské právo, že nesmíte ve Velké Británii legálně bez povolení lovit jednorožce. A teďka je tady novinka, pokud byste jeli na Santorini a nedej bože třeba byli tak nasvalení, že vážili víc než 100 kilo, tak se tam neprojedete na oslu, protože na Santorini nově vydali nový zákon, který zakazuje jízdu na oslu člověku nad 100 kilo. Ano. Takovéto usnesení musí přijímat zákonodárci po celém světě. Já jim tu práci nezávidím. To musí být dřina.

0: Závěr hodiny Damiano David, Next Summer, Hit Radio Kontakt a teď už nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor, pokud jedete z České Lípy na Mělník, tak bacha u Jestřebí, bude tady u krajnice probíhat oprava svislého dopravního značení a bacha v České Kamenici v Lipové ulici probíhá na pokládka kabelu a silnice je zcela neprůjezdná. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
1: Přírodní podlaha Studio AXA. Dřevěné dubové podlahy. Sleva až 20%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
2: Moje kolo. Tvůj cyklosvět v Liberci. Najdeš nás na americké 98. Více na mojekolo.cz.
3: Chci novou podlahu, krásnou i praktickou.
4: Tak to musíme do Spoltexu.
3: Hele, mají i japonské vinylové podlahy Tajima.
4: A kusové koberce i PVC v prodejně Spoltex v Pobočné ulici ve Vratislavicích nebo na e-shopu.
3: Tak už pojeď.
4: Spoltex.cz.
5: Jaké boty a kabelky na léto? Na e-obuv.cz vás čekají nejžhavější značky sezony. Guess, Skechers, Birkenstock a mnoho dalších. Protože e-obuv ví, co nosit, když se blíží léto. Prohlédněte si nabídku na e-obuv.cz v aplikaci i v kamenných prodejnách. E-obuv ví.
6: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Kontakt.
9: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová. Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro národní bezpečnost ujal už na začátku roku, spekulovala média delší dobu. Babiš doplnil, že zatím neví, kdo Kmoníčka nahradí. Menší zdravotní pojišťovny dostanou celkem 7,9 miliardy korun ze Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ta měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám státu za ukrajinské uprchlíky. Umožní to novela o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou Petr Pavel podepsal. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Hrad. Německý dětský lékař čelí obžalobě ze 130 případů sexuálních trestných činů. Podle vyšetřovatelů se měl provinit na více než 70 obětech ve věku od 2 do 20 let. Případem se zabývá zemský soud v německé Postupimi. No a v nominaci brazilských fotbalistů na mistrovství světa nechybí ani kanonýr Neymar. Ten v reprezentaci kvůli opakovaným zraněním takřka 3 roky nehrál. Trenér Carlo Ancelotti, historicky nejlepšího střelce Brazílie, zahrnul mezi 26 hráčů, které povolal do týmu pro finálový turnaj.
0: V noci na severu Čech očekáváme teploty 9 až 6 stupňů, na horách potom 6 až 3, jinak převážně oblačno, ojedinělé s přeháňkami.
7: Hit Radio Kontakt.
0: Ladíte Hit Radio Kontakt, s vámi je dnes Jirka Krupice a posílám ty nejlepší hity. Co třeba Save the World?

0: Když chodím na procházky se svým synem, tak se mu v poslední době často stává, že se zastaví a říká, hele, tady je plasklina a tady je plasklina a tady je vybitý chodník a kdy to oplaví? A já si říkám, no možná někdy, takhle mu musím odpovídat, protože je těžko říct, že jo, kdy se to stane a on je dost pintlich na pravdivé odpovědi. No a pokud máte podobné zážitky, ať už se svými dětmi, nebo sami chodíte po Liberci a říkáte si, ty vago, tady na tohle už nikdo roky nesáhl, nebo je tady je takový krásný prázdný prostor, tady by se dalo něco tvořit. Tak pokud máte přímo konkrétní návrh, tak mám pro vás dobrou zprávu, dá se s tím něco dělat. Dokonce se s tím dá 10 milionkrát něco dělat. Stačí skočit na web tvorimeliberec.cz, tam podat svůj návrh, no a pokud přijde v rámci participačního rozpočtu města Liberec, přijde na váš návrh, tak se stane přesně to, že ovlivníte pro sebe a pro své sousedy kvalitu života v našem krásném městě. Tak tam skočte a ještě jednou stránky jsou tvorimeliberec.cz nebo můžete i osobně na podatelnu přímo na radnici tam podat své návrhy, no a uvidíme. Já jsem moc rád, že město tuto možnost dává a že můžeme přímo ovlivnit, co se kolem nás děje. Teď zpátky k muzice Rehab in my head.
1: Tohle vám hrajeme nově. Rehab. Hit radio.

0: Poetika Půlnoc a já si myslím, že tam každý slyší toho Honzo Nedvěda. Je skoro půlnoc a z kostela zvon. A když si tak jako zaposlouchám, vzpomenu si na večery u táboráku spolu s mými bratry skauty, když jsme jezdili na tábory a koukali na hvězdné nebe. A tyhle ty akce se pořádají čím dál tím větší a skauti mají potřebu se setkávat na mezinárodní úrovni, což je naprosto skvělé. No a jedna z takovýchhle akcí, zvaná Intercamp 2026, se bude konat už za pár týdnů, řekněme měsíců, tady u nás na Českolipsku, konkrétně v geoparku Vralsku, kde se sjede víc než 3000 skautů z celé Evropy, dokonce i s účastí amerických skautů. No a budou si předávat zkušenosti, budou se zbližovat, přátelit, protože co si budeme povídat, skaut je nejenom o hodnotách, ale musím říct z vlastní zkušenosti, že je o přátelích a přátelství na celý život, která přetrvávají. A já jsem strašně šťastný, že Česká republika může po 10 letech, po dlouhých 10 letech, naposledy byl Intercamp v pevnosti Josefov, takže po dlouhých 10 letech můžeme tuhletu nádhernou akci hostit i my tady v České republice. A za to všem organizátorům díky a přátelé, uvidíte sami. Co taková super schopnost skautů je, že tam přijede několik tisíc lidí a den po té akci nepoznáte, že tam vůbec někdo byl. No nic, zpátky k muzice. Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.
1: Hit Radio. Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Devadesátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
2: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS. S vášní pro lehkost.
6: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru včetně dotace přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Chanda Solar.

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Bydlet o úroveň výš?
3: Můžete i vy.
2: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
3: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
2: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
3: Rezidence Level 21.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
8: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
9: Auto na šrot CZ.
10: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
9: Volejte 776 823 833.
10: Auto na srot.cz.
9: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
10: A zdarma odvezeme.
9: Volejte 776 823 833.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Jedna legenda vedle druhé, to je Hit Radio Kontakt. Tohle byl Avicii, jeho Levels, no a před námi Linkin Park a skladba In The End. Což je vlastně celkem paradox, protože In The End je nejznámější skladba jejich debutového alba, které nese název Hybrid Theory a vyšlo v roce 2000, takže je to 26 let, už 26 let od vydání úplně prvního alba kapely Linkin Park. A je to taky první album, na kterém se už podílel Chester Bennington, protože spousta lidí má pocit, že Chester byl úplně první zpěvák, není tomu úplně tak. Ještě před ním tam byl Mark Wakefield, kterého právě Chester nahradil v roce 1999. No a o rok později vydávají tohleto album Hybrid Theory, kterým se totálně dostává do povědomí fanoušků po celém světě. No a pak už následovala jenom sama záře a úžasné skladby. A my si právě teďka na Hit Radio Kontakt dáme nejlepší a nejpopulárnější skladbu právě z alba Hybrid Theory, In The End, Linkin Park. Užijte si to, přátelé.

0: Často přemýšlíme, co takzvaně s načatým ještěrem, a pokud vy nevíte, nemáte na dnešek úplně na večer jasné plány, já to za vás vyřeším. Ano, takový já jsem. Přátelé, stačí poslouchat dál Hit Radio Kontakt, protože po 18. hodině, tedy už za 20 minut, předám slovo kolegyně Lejk Děndější, která vás provede těmi nejlepšími hity a nejlepšími melodiemi dob dávno minulých. Čeká nás totiž pravidelný pořad Hit Radio Classic a já věřím tomu, že to dneska bude opravdová nálož těch nejnostalgičtějších pecek, které si dovedete představit. A spolu s nimi i třeba spojené nějaké vzpomínky, jako právě teď na Hit Radio Kontakt. David Guetta a Memories.
1: Laundry Point. Revoluce v čištění oděvů. 20 let zkušeností, profesionalita a péče, která prodlužuje životnost vašeho šatníku. Odevzdejte oděvy pohodlně do nejbližší elektronické skřínky nebo sběrného místa. Objednávku i platbu vyřídíte online, rychle a bez starostí. Najděte svůj Laundry Point a přesvědčte se sami. Laundrypoint.cz.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
5: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
6: Housebrand Café per favore?
7: Si, signora.
8: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
9: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domů.
10: Sjednejte si výhodné cestovní pojištění od Vojenské. S rodinnou slevou 50% na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď je hned.
13: Trénírkárna.cz.
14: Hej ty. Ne, ty. Chceš mít trenky, boxerky, ponožky a nebo třeba kalhotky se slevou 30%? Není problém. Klikni na trenírkárna.cz, napiš kód RADIO a jede to. 30% na všechno s kódem RADIO. Dnes objednáš a zítra máš.
13: Trenírkárna.cz.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Chytrý porovnává, jen osel přeplácí. Tak proč říkáš? Nejsem osel.cz.
18: Hit Radio.

Novinka v playlistu Hydrádia Kontakt. Eva Farná a Miraj, jejich Vzpomeneš si, doznělo právě teď. No a přátelé, ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně. Budu se na vás těšit zase příští týden. Příští týden, myslím. Do té doby s Déňou. Mějte se hezky. Užijte si Hydrádio Classic. Právě teď to na Hydrádio Kontakt rozjíždí Huntrix. Jejich Golden. Trošička anime takhle. Při úterním podvečeru. Mějte krásný zbytek dnešního dne a zase příště. Čau vás!

0: zlepšíte náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na severu Čech. Řidiči pozor v České Kamenici. V Lipové ulici probíhá pokládka kabelu a silnice je zcela neprůjezdná. Pozor taky na trase Česká Lípa Mělník. U Jestřebí bude u Krajnice probíhat oprava svislého dopravního značení. Vaše dopravní info nám volejte na 800 900 952.
2: Dokonalá podlaha Studio AXA. Plovoucí i lepené vinylové podlahy. Sleva až 30%. Studio AXA. Podlahy, terasy, dveře a dřevěné fasády. V Liberci a Praze.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Vidíš to?
9: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
8: No a víš, co vidím já?
9: Co?
8: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
9: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
8: U nás si vybere úplně každý.
9: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
8: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
9: Nejlepší dárek je zážitek.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Hey, we are Imagine Dragons.
12: Hey, I'm Lady Gaga.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Ombudsmani kritizují přesun lidskoprávní agendy na 4 ministerstva. Uvedli to ve společném prohlášení. Ombudsman, dětský ombudsman a jejich zástupce se obávají, že krok zásadně oslabí lidskoprávní hlas ve vládních agendách. O změně dnes rozhodl kabinet. Podle premiéra Babiše tak mimo jiné splní slib o snížení počtu zaměstnanců ve Strakově akademii. Speciální žluté informační cedule s kontaktem na krizovou pomoc u vybraných železničních tratí. Instaluje je Správa železnic, která zároveň zahájila kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Reaguje na situaci, kdy ze zhruba 200 úmrtí na železnici ročně tvoří více než 3/4 sebevraždy. Škoda začne v červnu vyrábět svůj dosud nejdostupnější elektromobil Epic. K prvním zákazníkům se dostane na konci léta. Předprodej zahájí zítra, kdy oznámí i cenu. Ta základní by mohla být 632 tisíc korun. Vůz měl dnes světovou premiéru v Curychu. Naši hokejisté měli dnes na hokejovém šampionátu volný den. Důležitá je tedy regenerace a dobrá strava, jak potvrdil mluvčí národního týmu Marek Němčík.
14: Dny, kdy nehrajeme, tak se hráči věnují odpočinku, tréninku, regeneraci, na nic jiného čas nezbývá. Pokud jde o stravu, tak jde hlavně o ryby, kuřecí maso, rýži, těstoviny.
13: Dobrovolné přípravy se dnes zúčastnilo 22 hráčů. Zítra odpoledne čeká náš nároďák na šampionátu Itálie.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
13: V průběhu večera a noci většinou polojasno, oblačno, ranní teploty 10 až 5 stupňů, místy se mohou tvořit mlhy. No a zítra většinou proměnlivá oblačnost, pod mrakem zataženo přehánky nebo bouřky a maxima 18 až 24 stupňů.
15: Na hodinách 18. znamená to, že startujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Budeme hrát to nejlepší z minulosti. Michal Pospíchal, dobrý večer.

Narodil se v jižní Itálii, ale zná ho celý svět. Giorgio Moroder teď hrál na Hit Radio. Reach Out, to byla záležitost, která nám odstartovala dnešní vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21 hodin vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Připravená třeba partička Ford Kos, Ain't No Sunshine, to vám hrát.

0: Stálice českých festivalů, taky stálice našeho hudebního playlistu Anaka. Zavírám oči, další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Už za chvilku z dalších hitů, třeba 24/7, ti nás vrátí zpátky na taneční parket. Připomeneme jejich hit Is It Love a taky Alphaville Forever Young. I to je záležitost, kterou jsme pro vás pro ten úterní večer nachystali. Teď si pojďme připomenout, jak se dnes stávalo se snídaní šampionů.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Páry krmí umělou inteligenci screenshoty od naštvaných protějšků a chtějí po ní odpověď, která je zachrání, aniž by přiznali chybu. No tak mě napadlo, že bychom to tady zkusili. Tak třeba zpráva od ženy, jo. Dělej si, co chceš. Tak chlapská reakce přes AI filtr by měla být. Chápu, že mi tím dáváš prostor, ale tvoje spokojenost je pro mě přednější. Raději to vyřešíme spolu, až budu doma. A realita bez cenzury, jo? Tak tohle je pasta na medvědy. Pokud v tuhle chvíli opravdu uděláš to, co chceš, podepsal jsi vlastní ortel. Tak zpráva od něj. Miláčku, zdržel jsem se na schůzce, dorazím o hodinu později. Nečekej na mě s večeří. Jak by měla vypadat ženská reakce? Pořádku pracuj. Večeři tě nechám v lednici, já už půjdu spát. Jaká je realita? Ta schůzka má pravděpodobně pinu, sedí u ní dalších 5 chlapů a řeší se tam buď fočus, nebo hokej, nebo ženský. A žena to ví. Ta lednice bude prázdná a v ložnici bude teplota na bodu mrazu.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Společnost Liberecké komíny, to znamená spolehlivost, bezpečí a odbornou péči o vaše komíny. Více na libereckékomíny.cz.
6: Zase praská stoupačka, pořád nějaký starosti, jenomže kde najít správce domů se zkušenostmi, který se postará o všechno?
7: Já se ti, Vláďo, divím, že si to pořád tak komplikujete. My to máme vyřešené. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec obstarají nám komplet všechno, co správa domu potřebuje. Dokonce nám zajistili i profesionálního předsedu SVJ. A jsme v pohodě. www.sbd-ps.cz.
8: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Central Jablonec slaví 9. narozeniny. V neděli 24. května vás čeká show plná hvězd. Celine Dion Show, influencerka Nikola Uhlířová, kouzelník Čáry Kluk a soutěže. Nedělním odpolednem vás provede Eva de Castello. 24. května od 14. Narozeniny Central Jablonec. Slavte je s námi.
11: Central Jablonec, prostě k nakousnutí.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
13: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 3 999 korun měsíčně bez DPH.
16: Navštivte svého spolehlivého partnera Hyundai Auto Dorda Plus, Česká Lípa.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Takhle na pohodu si hrajeme v úterý 19. května v 18 hodin a 34 minut. Everything Changes, to je hit, za kterým stojí Take That. Britská parta, kde mimochodem svou kariéru začínal Robbie Williams, nejprve jako tanečník, pak se ale ukázal jeho pěvecký talent. No a původně čtyřčlenná parta ho přijala mezi sebe jako pátého zpěváka. Mnoho let tam Robbie Williams působil, potom odešel na solovou dráhu, ale občas se Tejdet vrací na nějaké to hostování. Takže dodnes vlastně je šance vidět a slyšet Tejdet i s Robbiem Williamsem za mikrofonem. Každopádně v době, kdy vyšla deska Everything Changes, to bylo rok 1993, tak tam Robbie Williams aktivně působil. Gary Barlow byl tehdy tím hlavním hlasem, Robbie Williams zejména back vokalistou, ale občas se u některých písní taky dokázal solově projevit. Jana Kirchner, to je další velké jméno nachystané v našem playlistu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je písnička V cudzom městě, která teď letí mezi vás. Tak hezký poslech.

všetko je tu cudzie.

0: Buckfizz. Tak to byla záležitost, kterou jsme si připomněli právě teď. Making Your Mind Up. Záležitost, která nám hrála na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Koukám, co tady pro vás máme nachystané do příštích minut. Je rozhodně na co se těšit. Jimmy Somerville, Heartbeat, taky česká skupina Shalom, Otázky, anebo tahle parta. Rok 1997, album Cowboy, no a na něm píseň Don't Say Your Love Is Killing Me. Už víte, o kom je řeč? No jasně, a určitě jste to poznali i podle toho zpěvu. Tohle jsou totiž nezaměnitelný Erasure. I ti dostanou na Hit Radio prostor do konce hodiny.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürlich.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Hledáte nový domov v Liberci? Najdete jej na Nové Kunratické. Bydlete v nejvyšším standardu, kde jsou předokenní žaluzie, podlahové topení i rekuperační jednotka s samozřejmostí. První etapa s moderními byty právě v prodeji. Vyberte si svůj byt na novákunratická.cz.
4: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
5: Fakt? A kam pojedeme?
4: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
5: Takže 5hvězdičkový rezort u nás na zahradě.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Hledáš jistotu v práci, která má budoucnost? V CIS System stvoříme silná spojení, moderní výroba, čisté prostředí a tým, na který se můžeš spolehnout. Přidej se k nám. Navštiv nás na CIS-Systems.cz. CIS Systems. Tvoje budoucnost začíná tady.
8: Obchodní centrum pro celou rodinu? To je Plaza Liberec. Zveme vás nejen k pohodovým nákupům v mnoha našich obchodech, ale také na skvělé jídlo nebo posezení u kávy. I na vaše děti u nás čeká spousta zábavy. Zkrátka pro každého něco. Příjemné zážitky vám přeje OC Plaza Liberec.
9: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
10: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Vy jsem přeci králík.
9: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
11: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.

0: Randíte?
1: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
1: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
1: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
1: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
3: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
1: Elite Date, seznamka pro vztah.
4: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
1: elitedate.cz

0: Yeah.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Spolehlivost, maximální výkon, minimální starosti. Užitkové vozy Tenax od Eltrans Liberec. Nízké provozní náklady, vysoká efektivita a výdrž. To je Tenax. Více na tenax.auto.eu.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
2: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
3: Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, ještě 2 hodiny pro vás máme to nejlepší z 80. 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal, hezké úterý přeju.

John Bon Jovi se svou kapelou, jednoduše nazvanou Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Tohle je věc, kterou jsme hráli na Hit Radio. 7:30 po 19. vám přejeme hezký večer. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My teď vyrazíme na sever, do Švédska. Zdravíme pochopitelně švédskou reprezentaci, kterou jsme včera dokázali porazit v hokeji. To jsme si nemohli odpustit. A je to skvělý výkon, mimochodem českých hokejistů, který nám včera předvedli. Bylo to napínavé do posledních momentů, tak doufejme, že už nastoupili na tu správnou vlnu a budeme se v tom tempu dál držet. Každopádně, pokud se jedná o muziku, tak skutečně teď vyrazíme do Švédska za partičkou 18s. To je skupinka, která coverovala písničky a dokonce si vzala na paškál celé jedno album ABBY. Vybrala možná ty nejznámější písně a mezi nimi taky Gimme, Gimme, Gimme. Tak si to pojďme hrát.

0: tahle písnička vás v klidu určitě nenechala. Doslova s ní srší energie. Stacy Orico, Stuck. To jsme vám hráli na Hit Rádiu. Posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Nabídneme taky hymnu 80-kového synthpopu. Tohle je rok 1984. Partička, která si říkala Ultravox, ve své nejlepší sestavě připravila písničku Dancing with Tears in My Eyes. Objevila se tehdy na desce Lament. Taky na ní budeme vzpomínat už za chvíli.
1: Říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek s košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tak šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy. Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
2: Babička říkala, že její dům je na ní už moc velký. Tak jí pomohl pán z realitky. Všechno zařídil, fotky, smlouvy, všechno. Babička říká, že byl milý a spolehlivý. Teď bydlí jen 3 zastávky od nás a každý víkend se vídáme. A hlavně je spokojená a pořád se usmívá.
3: Energie, zkušenosti, výsledky. SNL a Partners, realitní kancelář nové generace. SLPartners.cz.
4: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
5: Každý den přináší nové výzvy.
6: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
5: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
6: Více na práce Ontex.cz.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
10: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
11: Proč energii jen kupovat, když můžete mít vlastní elektrárnu? Čanda Solar. Specialisté na fotovoltaiku pro firmy i domácnosti. Řešení na míru, včetně dotace, přináší investici, která dává smysl. chandasolar.cz. Energie, která pracuje pro vás. Čanda Solar.
12: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu. Garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
13: Správa domu v pohodě a pro všechny? Ano, jde to. Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec. Komplexní správa nemovitostí pro společenství vlastníků a malá bytová družstva. Mimo jiné zajišťujeme i profesionálního předsedu. Správu provádíme po celých severních Čechách. Neváhejte se na nás obrátit na www.sbd-ps.cz. Naše správa, vaše spokojené bydlení.
14: Co hýkáš? Každý osel přece ví, kde mu dobře poradí. Tak porovnávej! Nejsem osel.cz.

Hymna roku 1996, tohle byl Mr. President Coco Jumbo, jeden z vůbec největších eurodancových hitů 90. Nachystaná zpěvačka Dido, od ní teď velká pohodička, abychom si trošku odpočinuli od toho hudebního nářezu. Tohle je písnička White Flag, kterou posíláme mezi vás. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší minulosti.

0: Centerfold, to byla další velká hudební vzpomínka. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Vám hrajeme až do 21. večerní. No a nachystali jsme pro vás taky tenhle hudební poklad. Tohle jsou Journey, určitě jste dobře poznali hitovky Don't Stop Believin'. I takové budou příští minuty na Hit Radio, k tomu přidáme třeba East 17 nebo partičku ATB. Hit Radio.
1: Mami, můžeme už vyrazit do té zoo?
2: Jasně, už balím.
1: Mami, a co když bude pršet?
2: Zabalila jsem ti bundu, ale radši vezmeme i letní sovčelky z V-Martu. Ty jak si v nich řádil v kalužích, pamatuješ?
1: Jo, to bylo super.
2: Viď, mám dobaleno.
1: Hurá, jedem!
2: Letní sovčelky z V-Martu. Na každé jarní i letní dobrodružství. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: MPO Matrace. Poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
5: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte RecoHome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. RecoHome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
6: Všude dobře, domo nejlíp. Startujte každý den plní energie. Nutrimixéry X-Power rozmixují ovoce, zeleninu i led hravě během pár sekund. Co je domo, to se počítá.
7: Bydlet o úroveň výš?
8: Můžete i vy.
7: Rezidence Level 21. Družstevní bydlení 21. století v centru Mladé Boleslavy.
8: Nepotřebujete hypotéku. Stačí vám jen 25% z ceny bytu a můžete bydlet v novém.
7: Rezidence Level 21. Výstavba zahájena. Rezervujte si svůj byt včas.
8: Rezidence Level 21.cz.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál. Lehátka s potiskem CZ. Originální a krásný dárek od Kopia Liberec. Dřevěné lehátko s vaší fotkou nebo motivem. Lehátka s potiskem CZ. Už od jednoho kusu. Ideální dárek na oslavy nebo akce. Objednávejte u Kopia Liberec na webu lehátka s potiskem CZ.
12: Vidíš to?
13: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
12: No a víš, co vidím já?
13: Co?
12: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
13: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
12: U nás si vybere úplně každý.
13: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
12: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
13: Nejlepší dárek je zážitek.
14: Firma na zážitky.
13: CZ.
15: Konečně dobré zprávy. Premium Klinik Česká Lípa. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Premium Klinik. Premium Clinic CZ. Nebo volejte 734 579 079.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Housebrand Café per favore?
2: Si, signora.
3: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
4: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvékuchyně.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Další hodinu odstartuje Janek Ledecký. S vámi Michal Pospíchal, hezký večer.

Jack Gunn, I Feel For You. Takhle zní úterý na Hit Radio. Ladíte hudební speciál Hit Radio Classic, hrajeme to nejlepší od 80. až po rané milénium. Dalším pánem na holení bude Enrique Iglesias, zajímavá postava. Pochází totiž z hudební rodiny, jeho otec Julio Iglesias byl ve své době uznávaný hudebník. A když se mladý Enrique rozhodl, že půjde ve šlépějích svého otce, několik prvních let vystupoval pod změněným jménem. Byla to taková pojistka pro případ, že by mu to nešlo, tak aby to nějak neohrozilo kariéru jeho otce. Nakonec se ale ukázalo, že má talent. Takže odhalil svou pravou identitu a pokračoval dále pod civilním jménem, pod kterým vydal nespočet globálních hitů. Jeden důkaz za všechny, písnička Hero. Na Hit Radio ji hrajeme právě teď. Let me be your hero. Would you dance?

0: Brian Adams, jeho hit Cloud Number 9 jsme připomínali právě teď. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. Man, I feel like a woman. Tenhle hlas nepatří nikomu jinému než Shania Twain, dáma, která stojí za tímhle fantastickým hitem. Hudební návrat do roku 1999, na samotném konci 90. Shania přispěchala s písničkou Man, I Feel Like a Woman. Zajímavost je, že písničku produkoval stejný člověk, který má na triku třeba několik hitů AC/DC nebo Def Leppard. Shodou okolností její manžel. I takové budou příští minuty na Hit Radio.
1: Každý den přináší nové výzvy.
2: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
1: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
2: Více na práce Ontex.cz.
3: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naši prodejnu MPO Matrace v Liberci na Mydlářské ulici nebo na mpo-matrace.cz.
4: Haló, to jsem já, zimní bunda. A musím říct, že je mi teda děsný vedro. Tohle už fakt není počasí pro mě. A hele, tamhle se z kanclu plazí oblek z košilí a mají jazyk až na vestě. No jo, kancelářský maraton. Tok šup, fešáci, mazat do Laundry Pointu. Tam vás zase dají do formy.
5: Laundry Point, tam, kde oblečení získává druhý dech. Laundrypoint.cz.
6: Domov začíná v kuchyni. Kvé kuchyně v Turnově. Kuchyně přesně pro vás. Styl, kvalita a nejlepší cena ve své třídě. Kvé kuchyně.cz.
1: Zahrada Galas. Poslední prostorné rodinné byty v druhé etapě družstevní výstavby k okamžitému nastěhování. Zahrada Galas v Liberci Františkově. Moderní byty bez hypotéky. Stačí jen 20% z ceny bytu. Zahrada Galas. Vyberte si teď na zahradagalas.cz a bydlíte hned.
7: Auto na šrot CZ.
8: Výkup a ekolikvidace aut i autovraků všech značek.
7: Volejte 776 823 833.
8: Auto na srot.cz.
7: Přijedeme, vůz vykoupíme za nejlepší cenu.
8: A zdarma odvezeme.
7: Volejte 776 823 833.
9: Novinka na českém trhu. Užitkové vozy Tenax. Odolná, spolehlivá užitková auta s výkonným americkým motorem. Užitkové vozy Tenax. Silný a pracovitý parťák s nízkými provozními náklady. Tenax. Efektivní užitkové vozy. Vše na tenax.auto.eu.
10: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
11: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
12: A tava!
13: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
13: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Let's go, girls.

0: Rádio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.
2: Street life.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tak tohle je velké finále hudebního speciálu Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. a milénia vám budeme hrát zase ve čtvrtek úderem 18. Zítra je vaše středa, takže náš playlist budete režírovat vy. Teď ale mějte super úterní večer, třeba s Kelly Clarkson nebo skupinou Jelen. Hrát budou už za chvíli.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
2: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio Kontakt.
3: Zlepši si náladu. Hit.

0: Housebrand Café, per favore?
1: Sí, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
2: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
3: Atava!
4: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
2: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticket Portál.
5: Hit Radio.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.

0: Hit Radio Kontakt.
1: Hele, vidíš ty dva? Mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
2: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
1: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Svůj vysněný bazén můžete mít už letos. Objevte Recohome. Naší specializací jsou realizace bazénů, včetně bazénového okolí a komplet zahrad na klíč. Moderně, kvalitně a efektivně. A bohaté zkušenosti máme také s rekonstrukcemi rodinných domů, bytů, ale třeba i chalup a chat. Recohome. Vytváříme domov nejen uvnitř. Splňte si svůj sen na www.recohome.cz.
0: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.

0: Rádio Kontakt.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio Kontakt.

0: Májová láska si zaslouží opravdu veliký výběr. e-kondomy.cz 20 000 láskyplných položek skladem a online. e-kondomy.cz.
1: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná u Kravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CS Kámen CZ.
2: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
3: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější prodejce certifikovaného lešení v ČR. Výhradní distributor výrobců Pletak a Emje Gerist. Top lešení, díly a veškeré příslušenství. Nejvýhodněji na metalparts.cz. Teď hned.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
5: Autokoutek.
6: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
5: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
6: Výhodné financování.
5: Pro nové i ojeté vozy.
6: Ale jen u Autokoutek.
5: Dobrá adresa pro váš vůz.
6: www.autokoutek.cz.
5: Již 30 let.

0: Každý den přináší nové výzvy.
1: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
0: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
1: Více na práce Ontex.cz.
2: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce. Autokoutek.
3: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
4: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
3: Výhodné financování.
4: Pro nové i ojeté vozy.
3: Ale jen u Autokoutek.
4: Dobrá adresa pro váš vůz.
3: www.autokoutek.cz.
4: Již 30 let.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hit Radio Kontakt.
8: Zlepši si náladu.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Ha, viděla jsi ten pohled? Jak na mě mrkla? To je dortomilka.
2: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
3: Hledáte kámen, který se nerozpadne dřív než nálada v pondělí ráno? CS Kámen Plus. V kamenolomu Dubičná Ukravař na Českolipsku už přes 20 let jako jediní v Česku ručně štípeme čedič. Dlažba, kostky, obrubníky, stavební i okrasný kámen. Když kámen, tak od profíků. CSKámen.cz.
4: Každý den přináší nové výzvy.
5: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
4: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
5: Více na práce Ontex.cz.
6: Když chcete pít to, co je zdravé, je to jednoduché. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce. Bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany. České mošty z českého ráje. Pro zdravé tělo i veselou mysl. Moštovna Lažany. Pravá chuť ovoce.
7: Metal Parts. Výroba a prodej kompletních systémů lešení. Metal Parts. Nejlevnější certifikované lešenářské komponenty v ČR. Podpora 7 dní v týdnu, garance spokojenosti. Nejnižší ceny s maximální péčí o zákazníky. Jedině na metalparts.cz. Teď hned.
8: Auto Koutek.
9: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
8: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
9: Výhodné financování.
8: Pro nové i ojeté vozy.
9: Ale jen u Autokoutek.
8: Dobrá adresa pro váš vůz.
9: www.autokoutek.cz.
8: Již 30 let.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Zařaď vyšší rychlost a dej plný plyn z DGS. Vyrábíme díly pro auta, která jezdí po celém světě a budujeme týmy, které míří dopředu. Hledáme nové kolegy pro závody ve Frýdlantě a Liberci. Naskočit může každý. Přidej se k nám. DGS s vášní pro lehkost.
1: Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdány, nám stejně nepřáli.

0: Auto Koutek.
1: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
0: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
1: Výhodné financování.
0: Pro nové i ojeté vozy.
1: Ale jen u Auto Koutek.
0: Dobrá adresa pro váš vůz.
1: www.autokoutek.cz.
0: Již 30 let.
2: Každý den přináší nové výzvy.
3: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
3: Více na práce Ontex.cz.
4: Poctivý mošt poznáte hned. Podle skvělé chuti. V Moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů, tak jak se to má dělat. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce.
5: Hit Radio Kontakt.
0: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.

0: Vidíš, ty dva mají rande a jdou si pro mě. Potřebujou schladit.
1: Viděla jsi ten pohled, jak na mě mrkla. To je Dortomilka.
0: Ať už máte chuť na osvěžující gelato nebo poctivý dort, v Gelato della Vita si vybere každý. Denně čerstvé gelato, dorty z těch nejlepších surovin i sladké chvíle, na které se nezapomíná. Gelato della Vita. V Liberci, Dolním Hanichově a naproti radnici. Gelato.dv.cz.
2: Každý den přináší nové výzvy.
0: Ať už pečujete o své blízké, nebo sami hledáte jistotu a pohodlí.
2: Ontex Turnov je tu pro vás. Staňte se Ontexákem jako operátor seřizovač a tvořte s námi výrobky pro jednodušší život.
0: Více na práce Ontex.cz.
3: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Když vybíráte pití pro děti, chcete, aby bylo opravdu zdravé. V moštovně Lažany lisujeme poctivé mošty z českého ovoce, bez chemie a konzervantů. Moštovna Lažany, české mošty z českého ráje. Pro zdraví dětí a celé rodiny. Moštovna Lažany, pravá chuť ovoce. Autokoutek.
2: Na jediné adrese nejvíce značkových autosalonů v regionu.
1: Ideální místo pro výběr vašeho vozu.
2: Výhodné financování.
1: Pro nové i ojeté vozy.
2: Ale jen u Autokoutek.
1: Dobrá adresa pro váš vůz.
2: www.autokoutek.cz.
1: Již 30 let.
3: Hit Radio Kontakt.
1: Zlepši si náladu.